0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Velkoj malounkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ousedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com.
8: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
9: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
8: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
9: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete
12: si. Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.

Hit Radio Faktor. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi budou zase sbírat účtenky. Sněmovna včera podpořila návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda očekává, že systém přinese do rozpočtu navíc přes 14 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze jednodušší a méně náročná pro podnikatele. Severní Korea ukázala nový závod pro výrobu materiálů do jaderných zbraní. Vůdce Kim Jong-un zároveň oznámil plán na významné posílení jaderného arzenálu země. Mezinárodní agentura pro atomovou energii už dříve varovala, že kapacity KLDR pro výrobu jaderných zbraní rychle rostou. Pyongyang tvrdí, že reaguje na vojenské hrozby ze strany Spojených států. Tomáš Souček svou budoucnost ve West Hamu zatím neřeší. Český fotbalový záložník se teď soustředí hlavně na reprezentaci a blížící se mistrovství světa. Spekulace o možném návratu do Slávy označil jen za drby. Souček věří, že se národní tým dobře naladí v generálce proti Guatemale. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Někdy stačí opravdu jen pár minut, aby někdo dostal šanci na život. V Budějcích bude dneska nábor dárců kostní dřeně pro 33-letou Petru, maminku malého Lukáška, která bojuje s leukémií. Zapsat se můžou zdraví lidé od 18 do 35 let. Akce bude mezi 10. a 18. hodinou v Plachého ulici v centrále společnosti Wienerberger. Končím počasím, dneska si užijeme sluneční paprsky s denními maximálními i na 26 stupních. Oblačnost dorazí už během odpoledne, ale pršet má až k večeru.
14: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum'n'Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Zase čtvrtek, lidi, to je neuvěřitelný, jak to sviští, co? Dobré ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: S vámi David.
3: Ahoj.
2: A s vámi Michal.
1: Čau, hezký ránko. Tak jdeme asi na pomzuku, ne zrovna.
2: Na cože?
1: Na písničky.
2: No prostě, jdem na to na pomzuku.
1: Prostě jdeme hrát, tohle jsou Simple Plan, hezké ráno. Hit

0: Welcome to my life. Welcome to my life. My vás tady taky vítáme na palubě lodi Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Čtvrtek, říkali jsme, že to hrozně utíká, už se nám teda blíží víkend, je to za rohem, ale i když je teda čtvrtek, tak my jsme se tady ráno s Davidem bavili o tom, že tím, jak to utíká, takže máme pocit, že vlastně tak trošku jako nestíháme. Je tak?
1: Je to tak, dokonce si doslova řekl, že nám život protékáme si prsty.
0: To jsem doslova řekl, to byl takový poeta, jsem ráno byl a ono to tak vlastně, nebo mně to aspoň tak přijde, že fakt to strašně letí. Člověk, jak je starší po té třicítce, tak to prostě, hele, to je cvrkot. Ty jsi v pohodě ještě, že jo?
2: Já jsem v pohodě, ano.
0: To by to neprotejká, my si prostě.
1: Ty už se jenom dvakrát vyspíš a bude víkend.
0: Nespíš, my se dvakrát vyspíme a spím bude 40, víš? No, co chystáte na dnešek, lidi?
2: No, tak já to tady dovysílám, pak jedu za neteř, jedu
1: za neteř. Budeš převlečená za neteř, jo?
2: Jedu prostě za rodinkou, pak jedu do studia na jednu schůzku a večer jdu na akci s názvem City Picnic.
0: Jo, to je dneska.
2: No je.
0: A já tam nemůžu být, protože já jdu taky na akci, ale s někam jinam.
2: S jiným názvem.
0: Jiný název. A ty, Davide?
1: Já bych chtěl do víkendu jenom přežít, takže já žádný velký plány nemám.
0: Takže pohodička. No tak my bychom rádi věděli, jaké plány samozřejmě máte vy, kdo nás ladíte takhle po ránu. Minuta šampionů začíná za malou chvíli. Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a co všechno vás dneska čeká.
2: Jo? Ať už jde o práci, jaká práce, co doma musíte zvládnout a tak dál a tak dál.
0: Cokoliv. Pojďme na muziku Rose, Bruno Mars a Paté a hned potom se do toho pustíme. Číslo ještě připomenout 777 937 777.

0: Mars. Aha, aha, 10 minut po 6. Krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás na to, co vás dnes čeká. Tak jdeme na to teď.
1: Květa Děčín má raní, po práci si vyzvedne vnoučka ze školy a pojedou na zmrzlinu.
0: Markéta Litvínov dnes jí čeká vození lidiček autobusem.
1: Markéta Turnov jede do Prahy na výcvik krizové intervence.
0: Martina Praha, zapsání narozených dětí do systému a budou i dvojčata a pak vyřídit maminkám rodné listy.
1: David Žacléř, práce, holky škola, mladá práce, dcery Danča a Naty vám také přijí krásné ráno.
0: Děkujeme. Dobré ráno, Zlatíčka z Bíkve. Nově stáváme v tříčlenném složení Iveta, Kája a Zuzanka. Výběr outfitu na dnešní den je jako vždy náročný, protože je krát tři. Dneska já, práce a holky veletrh firm v Ústí.
1: Míša Třebíč dneska bude pomáhat stěhovat syna, vylétl z hnízda do svého bytečku, to je velký den.
0: Martina Praha, dnes se rozhodnu, jestli po 32 letech dám výpověď.
1: To je dlouhá doba v jedné práci.
0: Napadla mě taková poetická, jak se říká, když se jedny dveře zavřou, tak se další otevřou. Takže 32 let v jedné práci. Dovedete si představit být 32 let v jedné práci?
1: Tady klidně.
0: Tady asi jo, no tak to nám bude, počkej no. Tak Davide, tak do 70 to tady potáhneme, ne? A vy, kdo nás posloucháte, samozřejmě víme, že mezi váma někdo je, kdo v práci je 32 let, ale nebude to asi moc lidí. A dovedete si to vy představit, že jste v téhle práci, kam teďka jedete 32 let? Já vím, že se nám smějete teďka. Že si říkáte, no bláhoví, to jsou blázni. No tak v práci to zvládněte. My vám k tomu pošleme další písničky. Tohle vás zabaví. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over na Hit Rádiu 612. Krásné ráno.

0: lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Zkouším žít, možná u někoho z vás zkouším přežít. Tak třeba kafe by vám mohlo pomoct, to vám neuděláme, ale podobnou službu udělá muzika. Tohle je Hit Radio, dobré ráno. A teď budeme mluvit ke všem rodičům. Schválně, jestli víte, co přibalit dětem na letošní prázdniny. Napadá vás něco?
1: Tablet?
0: Ne. Co ty, Jasmin?
2: No tak nezapomíná se samozřejmě na repelenty, tyhle ty věci.
0: Ne, je to krabice od mlíka. Krabice mlíka.
2: Proč?
0: Krabice mlíka. Mám tady zprávu, prosím pěkně, Česká stomatologická a lékařská komora vydala varování, že s blížícím se letem přibývá úrazu a vyražených zubů.
2: No.
0: Tak, to tak je. No a lékaři do médií protlačili zásadní pravidlo, že když ti nebo dětem někdo vyrazí zub, nebo se kus odlomí, tak ho musíš okamžitě hodit do mlíka a běžet k doktorovi. Protože v tom mlíku zůstanou buňky na koření naživu a zub se dá vrátit zpátky, jo? A já jsem si říkal, je to vůbec možný, ale vlastně asi to dává smysl.
2: A funguje to, víme, jestli to funguje jenom na děti nebo i na dospělí?
0: Pravděpodobně i na dospělí.
1: Dokonce se říká, že je nejlepší mít vlastně celou dobu v puse mlíko. Aha. Kdybyste si náhodou ten zub vyrazili, že byste to rovnou měli jakoby tak, namočený
0: tak,
1: v tom mlíku.
0: Jo, a tak to my jsme v pohodě, nám teče mlíko po bradě, vlastně pořád. Ale teďka záleží ještě, jako, jestli třeba čím hustší konzistence, jestli to, by to byla třeba smetana 30%.
2: To už je trošku kekel. Třeba. Nicméně jako, říkám si, že opravdu, kdyby to fungovalo jenom na děti, tak už chápeme, proč se říká, že máme mlíčňáky, že jo, jako děti.
0: Ale píše se tady, když vám nebo dětem někdo vyrazí zub, takže asi jo. Jo, mlíčňáky, jo, takhle.
3: Ale dobrý.
0: Že to vlastně byla nápověda už, jako, jo. Že si říkají mléční zuby, jasně, rozumím. No, takhle, mně to přišlo zajímavý, téhle informace, že by to mohlo někomu doslova zachránit úsměv tohle léto, jo. Tak jestli, já to asi zkoušet nebudu, že bych si vyrazil zub, jestli to funguje, ale kdyby náhodou někdo z vás do nás posloucháte.
2: Kdo máte nějaký dítě a nevadí vám obětovat jeho mlíčňák a vyzkoušet, jestli to opravdu
0: přesně,
2: funguje.
0: Přesně, dejte mu dotrž.
4: Prostě. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
5: Pozor si dávejte v ulici zámek v protivíně.
4: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji.
3: Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
15: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.cz.
18: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
19: www.elvaprofi.cz.
18: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
20: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelník. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
21: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici, v Českých Budějovicích v ulici Ludvíka Kuby bude probíhat oprava povrchu vozovky a komunikace bude uzavřena.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Já jsem si to tady hodil do překladače, Vayamos compañeros, a přeložilo mi to jako jdeme soudruzi.
1: Si to používáš za překladač, pro boha.
0: No, člověče, právě že Google Translator normálně, jo. Tak já nevím.
1: Tak jdeme na to, soudruzi.
0: Tak jdeme na to, soudruzi. Hit Radio s vámi, Michal Jasmin David a soudruh David má pro nás ranní update. Ranní update.
2: ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Když brýle, tak oversize. Podle odborníků na módu jsou letos v kurzu velké brýle s barevnými rámy. Na popularitě navíc rostou geometrické tvary. Při výběru nových brýlí bychom měli zohlednit tvar obličeje, pohodlí, ale hlavně ochranu zraku. Pokud nechcete zestárnout, nebojte se toho. Nová americká studie zjistila, že ženy s vyšší úzkostí zestárnutí vykazují známky rychlejšího biologického stárnutí na buněčné úrovni. Podle vědců se efekt týká hlavně obav ze zhoršení zdraví ve vyšším věku, ne vzhledu.
3: Takže s mládím nebo stářím je to stejně jako s čímkoliv jiným, prostě na co myslíme, to si přitahujeme.
0: Týká se to i chlapů, nebo je to jenom pro ženy?
1: Tady píšou speciálně o ženách.
0: No, já mám
3: tak to seš v pohodě.
0: Já mám teď pocit, že na to taky jako myslím a nějak to nefunguje. No.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně. A člověku je tolik, nakolik se cítí, že jo? To mě uklidňuje, po té 30, no, si to říkám takhle. No.
1: Co jiného nám zbývá, no?
0: Už jsme to zenitem. Survivor, Eye of the Tiger. Tak pojďme na to. Srdcovka. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát i s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Je jich dohromady 5 plus 1 vaše, tak si tu vaši můžete po obědě nadiktovat. Hezké ráno.

0: Krásný ráno na Hit Radio vám přeju Michal, Jasmin a David. 6 hodin 39 minut k tomu, to je čas, kdy dohrála Lady Gaga Paparazzi. Já si pamatuju, že tenhle ten song, když jsem slyšela poprvé, tak jsem teda, já byla na základce, ale dlouhou dobu byl můj oblíbený. Čím se směješ?
1: Já jsem si vzpomněl na svůj příběh, kdy jsem ho poprvé slyšel a pamatuju si přesně ten okamžik, jo. Tak jestli můžu přidat, mě to vrátilo zpátky do mých let na střední. Bylo to ve dvoře Králové nad Labem, kdy jsme s kamarády chodili do místního nočního baru. Tam to hrálo, já nevím, jestli MTV nebo Viva nebo něco, nebo Očko možná dokonce, jo, už. A teďka tohle tam hrálo, Paparazzi. Já jsem byl tak trošku, samozřejmě, pili jsme kolu, jo. A vím, že tam to bylo s tím klipem a říkám, a tenhle song se mi teda strašně líbí.
0: Dvůr Králové nad Labem střední zní líp, než když bych já teda řekla, a teď to řeknu, základní škola Ústavní Bohnice. Ale bylo to tak, tam jsem to slyšela poprvé a strašně se mi to líbilo. Ale co vaše oblíbený songy? Máte nějakou jakoby topku totální? Jako zahraniční, protože já vím, že vy milujete Luci Činasky, to my všichni tady.
1: Zahraniční, no tak já mám rád asi Freddieho a Queeny vlastně, no to mě baví, no.
2: Já mám nejradši americký country, který si tady na Hit Radio bohužel nehrajeme. Třeba Zeka Bryana.
1: Mm-hmm. Ale rádio, který hraje country, existuje, Davide, no.
0: Tak popřemýšlejte vy taky v práci, doma, v autě, kdekoliv. Co je váš oblíbený song a hoďte nám ho na web Hit Radia.
1: Možná se ptáte proč, protože když svůj hit uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání a dovoláte se do studia, tak můžete vyhrát parádní chytrý hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily a tyhle parádní hodinky můžou být třeba vaše.
3: Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek.
16: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisknu levně.cz.
2: Náplně hned.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
20: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
19: A tak to bude drahé.
20: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
21: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: reinkarnace songu ze začátku milénia. Turn the lights off, tohle je Kato a John na Hit Rádiu v 6.51 a máte štěstí, že jste právě teď u rádia.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Protože ta parádní dovča za 40 tisíc od Invie dle vlastního výběru tady stále čeká, možná právě na vás.
2: Čeká tady na jednoho z vás, máme tady stále to virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. A vy pořád tipujete, kde se ta dovolená skrývá, na jaký sedačce?
0: 800 937 937 volejte právě teď. A já jsem zvědavý, jestli ten, komu to zvedneme, uhádne správnou sedačku. Připomínáme, že je tam jedna sedačka, na které je dovča za 40 tisíc, nebo tam může být Člověče nezlob se, nebo dva lístky na Marka Ztraceného, anebo vůbec nic. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Káťa.
0: Jak?
2: Ještě jednou?
3: Tady Káťa.
0: Ahoj, Káťo.
2: Ahoj, Káťo.
0: Krásné ránko. Jaký máš čtvrtek, co? Pověs nám.
3: No, tak už je skoro malý pátek, takže super.
0: No to je pravda. A ještě možná můžeš mít v kapse dovolenou za 40 táců. Tak Káťo, tam se tě, jakou vybíráš sedačku v našem virtuálním letadle? 6 řad a sedadla A až F.
3: Já zkusím 2D.
0: 2D.
2: 2D.
0: Tak já tě připoutám na místě 2D. Jsi připoutaná?
3: Ano.
2: Káťo. Na sedadle 2D. Myslíš, že tam bude ta dovča?
3: Kežby.
2: Kežby.
0: To je jasný, no.
2: Káťo. Na sedadle 2D.
0: Ta dovča.
2: Není. Kežby byla.
0: Káťo, 2D, tam se neschovávala dovča, ale schovávalo se tam něco, co tě podle mě potěší a rozesměje.
2: A je to super.
0: Co si myslíš, že to je?
3: Člověče.
0: No jasně.
2: Člověče, nezlob
0: no,
2: se,
0: jasně.
2: Ano.
0: Člověče, nezlob se, Káťo, tak člobrdo je tvoje. Dovolená, ale tady
3: super.
0: Stále čeká, stále tady číhá a jak víme z minulosti, občas se podařilo našim posluchačům se do soutěže dovolat třeba dvakrát po sobě, tak třeba ta šance přijde i v 8.50. Co ty na to?
3: Tak to zkusím znova.
0: Tak jo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, kam pošleme to člobrdo a zatím přejeme hezké ráno. Ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj. Ty jo, tak v 8.50 další možnost. A těch sedadel už, když na to koukám, takhle ukaž mi ten rozpis, Jasmin. Kolik jich tam je? 3, 4, 15, 12?
2: Ale matika nám nejde, ale jako je jich dost, ale ne za stolik, abyste to neuhodli.
0: Nicméně, dámy a pánové, protože chceme na vás být hodní a už hlavně chceme, abyste to někdo vyhrál, tak já právě teď na svůj Instagram přidávám, myslím si, extrémní nápovědu. Na Instagramu jsem jako Michal Knejp, tak tam koukněte.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín v Česku dál zlevňuje, nafta ale mírně zdraží. Od čtvrtka klesne maximální cena benzínu na 41 korun a 98 haléřů. Nafta naopak stoupne na 39,50. Podle ministerstva financí se cenové stropy mění denně podle vývoje velkoobchodních cen. Ceny paliv v Česku tak zůstávají pod vlivem situace na světových trzích a napětí na Blízkém východě. Íránský dronový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Podle úřadů zemřeli nejméně jeden člověk a dalších 63 utrpělo zranění. Provoz letiště byl na několik hodin přerušený, část letů už ale znovu obnovili aerolinky Kuwait Airways. Indie následně oznámila, že obětí útoku je její občan. Napětí na Blízkém východě tak dál výrazně roste. Španělsko chystá obří bezpečnostní operaci kvůli návštěvě papeže. Na ochranu Lva 14. bude během týdenní cesty dohlížet přes 15 000 policistů a další tisíce členů bezpečnostních složek. Podle médií jde o největší policejní nasazení v novodobé historii země. Více policistů nebylo v ulicích ani během summitu NATO v Madridu v roce 2022. A teď už se pojďme podívat do regionu.
9: V Budějcích se podle všeho zavírá jedna velká fotbalová kapitola. Dynamo neuspělo s odvoláním a druholigovou licenci pro příští sezónu nedostane. Důvodem mají být hlavně nejasnosti kolem stadionu, ale nejen ty. Zároveň se řeší vznik nového klubu s podporou města, kraje i fanoušků. Ten by mohl začít ve třetí lize a pokusit se co nejrychleji dostat výš. Místo fotbalu jdeme na počasí. Dneska nás čeká povětšinou polojasno. Přehánky dorazí prý až na večer a do té doby naměříme mezi 23 a 26 stupni.
10: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: My vám stále přejeme hezké ráno.
12: Krásný čtvrtek všem.
0: Snídaně šampionů.
11: 7 hodin, 2 minuty navrch Michal, Jasmin a je tady s námi náš David. Ahoj, Dave.
13: Ahoj.
11: Samozřejmě vás tady vítáme všechny, kdo jste si nás rozhodl pustit. Chtělou písničky, ty jsou nachystaný. Pojďme na Rianu a Calvina Harrise. We found love.
0: Hit Radio Factor.

0: We Found Love, Hit Radio, Rihanna, Calvin Harris, 7 hodin, 6 minut.
1: Schválně, jestli víte, co je podle psychologů mnohem lepší posilovač vztahů, než třeba pořádný obětí. No já, ne, nebudu to protahovat. Už se bojím, co tam pošlete.
0: Už jsme se nadechovali s Davidem. Napadlo nás asi to podobné. Dobře, tak toto nebude, jasně, tak co to je?
1: Pořádný drp. Jo, páry, který spolu víc probírají ostatní a drbou spolu, ne jako, že ti podrbou, ale že ano, drbou spolu, tak mají údajně pevnější vztah než ty, který nedrbou vůbec. Mm-hmm. Že prej, když tohleto s partnerem děláte, tak mozek vyplavuje oxytocin, hormon důvěry, blízkosti, spojení a není to od nějaký jako škodolibosti, ale že když si spolu takhle klábosíte o té rodině, o těch sousedech, kolezích a podobně, tak máte pocit, že jste na jedné lodi prostě.
0: Je teda pravda, že to drbání teda u nás funguje tak, že se drbem navzájem, takže tam to taky jako se hodně utužuje. Ale jak jsi zmínila to drbání sousedů, tak je to vlastně teďka třeba jedna z věcí, která je u nás na takovém aktuálním jako denním pořádku. Sousedka prostě pořád kouří a člověk si nemůže dát ani prádlo na balkon, jo?
1: No, to je.
0: Tak jako, myslím, že jí píská v uších poměrně často.
1: David s Evou drbou doma?
2: Hele, asi ani moc ne. Asi ani moc ne.
0: Tak to kecáš.
1: moc ne. Já musím říct, že když přijde s něčím Kuba, tak já si ho ráda vyslechnu, ale on ty drby fakt nemá rád, takže já kdybych s něčím přišla, tak on se jako nebaví o tom.
2: Hlavně takhle, tvůj Kuba přinese drby z showbiznesu, zajímavý drby, ale moje Eva, jako to, že její kolega Kuba.
0: No jo, ale tak vy jste spolu kolik? Vy jste spolu od 12, ne, Davide?
2: No, skoro jo, 9 let.
0: No, a spokojený vztah teda se zakládá na drbech, no, takže asi teda spolu drbete dost. Jo? To je přímá úměra, rovnice, jo? Tam to vychází.
1: Tak máte přímou úměru i u vás doma? Drbete spolu oba nebo s tím chodí jeden? Jak to máte? Dejte nám vědět.
0: A kdo je, tak ano, napište nám, kdo z vás dvou to je, kdo ví, kdo je větší drbač. A taky můžete přepsat, kdo je momentálně tou hlavní hvězdou vašich domácích drbů, jo? A co proved? Koho prostě drbete a proč? 777-937-777. Budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to napište jako zprávou, to je na vás. Nico Santos, další muzika, Human Being, 708 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Cítíte se, Damianu David se svojí holkou taky, drbou ostatní? Posloucháte i Rádio Snídaně šampionu přesně ve 7:45. A drbete nebo nedrbete, to je oč tu běží.
1: Řešili jsme s váma, že vztahy, kde ty partneři společně drbou ostatní, tak mají ten vztah pevnější z nějakého důvodu.
0: Třeba takový David je se svojí partnerkou asi od 12 let, tak tady je živoucí důkaz toho, že to funguje. Kdo byl ten poslední, koho jste drbali a proč jsme to byli zrovna my dva s Jasmin?
2: Že jsi otravnej, proto.
0: Říkám.
1: Tak píše třeba Verča. Dobré ráno, u nás nosím drby spíš já. Když už s něčím přijde přítel, tak je to drb bez podstatných detailů. Takže když se tam na otázky, no a co on na to, a co říkala ona, a kdy to prasklo a tak dál, tak už je spíš podrážděný, že mi to přece to, že mi přece to hlavní řekl. Tak to se furt vyptávám. A když mám opravdu žhavej drb, tak nečekám, až se potkáme doma, ale hned to na to napíšu. To pak první zpráva začíná, to ti musím říct. A to je pravda, můj Kuba to má taky, takže většinou tak okrajově řekne a my ženy chceme podrobnosti.
0: Já si myslím, že zvrči by měli radost třeba v blesku nebo v nějakém takovém plátku. Pak už je třeba Monika z Brna. Drbeme oba, já přinesu informace a manžel to celý analyzuje. Hledá souvislosti a motivy.
1: Klasika. Jana z Hradce Králové. Nejlepší jsou rodinné drby. Tam má každý svou verzi příběhu a člověk si může vybírat.
0: To je fakt. Tak když stojíš uprostřed toho všeho a jenom se to k tobě dostává, tak ty to zpracuješ a víš přesně, no jo, to je ono. Taky píše Petr, no, u nás je to přesně naopak. S manželkou jsme jednou na svatbě tak strašně drbali nevěstu, v závorce její sestřenici, že jsme si nevšimli, že za náma stojí její máma. Od té doby s námi asi půlka rodiny moc nemluví, ale nás s ženou to neskutečně spojilo, protože v tom průšvihu držíme spolu.
1: To je dobrá stránka drbu, že jo? To ti přinese aspoň tohle.
0: Dokonalý.
1: Ale na Čau Radio, my s mužem máme v Merku souseda z protějšího baráku, který chodí věšet prádlo zásadně v maskáčových slipech a s cigárem. Říkáme mu Rambo. A je to náš večerní program místo Netflixu. Potvrzuju, drbání utužuje manželství. Zdraví Alana.
0: To je hezký. Já jsem si zrovna dneska vzal maskáčový slipy, teda.
1: Děkujeme za informaci, kterou jsme chtěli.
0: Budete mi říkat Rambo?
1: Ani maskáče tomu nepomůžou.
0: No takže my jsme tady zjistili, podle toho, co jste napsali, že prostě drbete. Drbeme všichni a nejraději drbeme s naším partnerem doma.
1: A jsme rádi, že chlapi se k tomu dokázali taky přiznat.
0: Ano, drbu, nestydím se za to. Celeste Buckingham, Run, Run, Run, další muzika pro vás, kdo nás ladíte chvíli po 7:45, tak pojďme na to, šampioni. Krásné čtvrteční ráno.

0: Ran, tak snad i vám čtvrteční ráno utíká, že vám utíká cesta do práce. Navíc utíká cesta do práce, to je vlastně takový trochu oxymoron, co?
1: To zřek hezky, no.
0: Tak já jsem to spíš myslel tak, že třeba na silnicích to je v pořádku, že ta cesta šlape. Nicméně, co vás kde zdrží, tak to řekneme v aktuální dopravě. No a samozřejmě vám přejeme, aby vám utekla ta pracovní doba, protože samozřejmě z té práce se odpoledne pojede o něco líp. Tak doprava za malou chvíli a samozřejmě i další parádní muzika, třeba tohle Mando Diao Dance with Somebody, tady na Hit Radio. Tak hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
14: Kam to všechno dát?
13: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
14: Snadno dostupné a monitorované.
13: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
17: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co?
6: tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Českého Krumlova směrem na České Budějovice. Na úrovni Zlaté Koruny probíhají stavební práce, počítejte s omezením, raději nohu z plynu.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, už za malou chvíli budete opět soutěžit o Puget 100 růží v soutěži Rychlá pětka, na to rozhodně počkejte. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Po suchu přichází déšť, po rekordně suchém jaru dorazily srážky a v dalších dnech jich bude víc. Počasí bude proměnlivé, déšť přijde několikrát, vždy ale s přibližně jednodenní pauzou. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Finále Miss Roma na Slovensku provázely zmatky. Dlouho plánovanou akci narušilo několik problémů ještě před začátkem i po něm. Těsně před finále zmizely dvě finalistky, které odešly mimo areál. Po skončení akce organizátoři navíc postrádali troje luxusní šaty. Levné balíčky z Číny čeká zdražením. Evropská unie totiž od července zavede nové clo na levné zásilky ze zemí mimo EU ve výši 3 eur. Opatření může výrazně zdražit nákupy z platform jako Temu nebo AliExpress. Podle expertů tak některé objednávky mohou stát i více než dvojnásobek.
0: Jo, takže Temu, AliExpress, pak tam je ještě jedna platforma NAS.
2: Na schvál jsem ji vynechal, protože si nejsem jistý, jestli se vyslovuje jako Shein, Shein nebo Shein.
0: Nevím, my
3: to známe všechny varianty.
0: Já nevím, já to říkám Shane, což já si mi říkáš, že je špatně.
3: Ne, neříkám, jen říkám, že znám tam ty dvě další.
2: Tak no, podstatný je to, že za ty balíčky budeme, pokud si objednáváme, platit víc. Hmm.
0: Takže když si objednám něco z Ali třeba za půl dolaru, takže zaplatím clo třeba jako nesmysl.
2: Třeba 75 korun, no, 3
0: euro. To se vyplatí, to se vyplatí.
2: Co se ty balíčky, ano, se často nevyplatí vůbec.
0: Tak ono, když si objednáš, já nevím, myslíš si, že to je třeba jako deka a přijde ti prostě dečka po televizi?
2: Nebo vrtačka za 200.
0: Přesně, to jsme tady taky řešili. Co se ale rozhodně vyplatí, je poslouchat Hit Radio. Jsme rádi, že jste tady a právě teď máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz. To je Rychlá pětka, tak nám napište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio a teď je ten čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte od Florea.cz luxusní kytici s růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 čísel.
2: Floreu nejspíš znáte, je to strašně známá značka, patří mezi vlastně jedničky v doručování květin po celém Česku, doručí vám je krásně čerstvý a šestkrát za sebou byli zvolený finalistou soutěže e-shop roku v kategorii právě wow. Kvalita.
0: A s námi ve vysílání už je Šimon. Šimone, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno. Šimon, z Náchoda nebo z východních Čech někde, že jo?
3: Přesně tak, přesně, Náchoda.
0: Záchoda, přesně. Šimone, komu by si poslal tuhle kytici?
3: No určitě svůj přítelkyně, která si to zaslouží ze všech nejvíc, podle mě.
0: Hezký, hezký. Tak Šimo, jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Z které země pochází pizza?
3: Z Itálie.
0: Mm-hmm.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Šimo, nebudeš vědět, z čeho se vyrábí rozinky?
3: No...
2: Z jakého jídla?
0: Takhle, dáváme každému soutěžícímu jednu možnost.
2: Ano, z jakého
0: opravit,
2: ovoce?
3: No. Ovoce ze švestky?
0: Rozinky.
3: Rozinky.
2: Ale počkej, on někdo místo rozinky říká opravdu hrozinky. Tak z čeho to tak bude?
3: Tak z hroznu?
0: Jo! Tak no, nápovědy vyčerpány.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hmyz, který vyrábí med?
3: Čeli.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která narazila v dubnu 1912 do ledovce?
3: Titanic.
0: Ano. A Šimone, pojďme na poslední otázku. Které zvíře má 8 chapadel?
3: Chobotnice.
0: A to je správně.
2: Je to tvoje.
0: No tak,
3: děkuji moc krát.
0: No není záč, myslím si, že největší radost bude mít tvá přítelkyně, protože, jak bylo řečeno, je to od Florea.cz, je to s doručením, takže jestli přítelkyně neposlouchá a jestli jí to neřekne, že se byl v rádiu, nebo někdo jí to nenapráská, že se byl v rádiu, tak to bude velký překvápko. Tak Šimone, moc gratulujeme, zvládni čtvrtek, co tě dneska čeká, ještě nám pověs.
3: Dneska mě čeká, já teďka jdu ze služby a dneska mě čeká volno, takže už budu odpočívat.
2: Paráda.
0: Ze služby čeho?
3: U hasičů sloužím.
0: Hasič! Hezky. Hasiči z Náchoda, pěkný. No tak zdravíme, zdravíme celou náchodskou smečku hasičů. Tak Šimo, měj se krásně, hezký ráno.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Tak poslední 100 kytice, 100 růží opět zítra o půl osmé tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Ke všemu, co děláte, Ava Max, Kings and Queens, tohle je čtvrteční Hit Radio, 7:41, dobré ránko.
1: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger, nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru, protože stát zvažuje vytvoření vlastní komunikační aplikace, která má sloužit hlavně úřadům, ministerstvům, taky bezpečnostním složkám a má to být za jako větší ochranou dat v podstatě.
0: Mm-hmm, takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat? Mohlo by se to jmenovat takhle.
2: Co je?
0: WhatsApp, co je?
2: Co je to? Jo, vem si telefon. Co je? Co je?
1: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Dneska 4. června 2026 už můžete jít na 6. díl do kina.
0: Dneska přímo?
1: Dneska přímo, ano.
0: No to nám to vyšlo krásně. No? No tak kdo máte tuhle sérii rád, tak tohle je tip pro vás. No a vy, kdo nás třeba posloucháte na cestách za volantem, za chvíli pro vás budeme mít dopravu a pro vás všechny parádní muziku Mirai Summer Love anebo Offspring.
2: Co je?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory, vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice, více na webu vcb.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
12: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
16: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
14: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
17: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Českých Budějovicích v Hornické ulici stojí na vozovce špatně zaparkované osobní vozidlo. Provoz je tam částečně omezen. Mějte pevné nervy.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: solovou zpěvačkou jim to stejně sluší. Takhle, Linkyni byli skvělí s Chesterem, ale jsou parádní i s Emily, mladíte Hit Radio 753. Technologie nám mají pomáhat, ale občas se to trochu zvrtne. Na sockách se aktuálně řeší příběhy lidí, který zradil třeba vlastní chytrý zámek, že je nechtěl pustit z domu. No. Nebo třeba robotický vysavač, který si dělá, co chce, tak to známe. Nebo že se třeba nedá dostat do auta, který je prošpikovaný chytrou technologií, tak by mě zajímalo, jestli vás někdy, kdo nás posloucháte, a vás dva tady, vypekla chytrá technologie.
1: Já se směju, protože když jsem mluvil o chytrým zámku, tak ten se Kuba třeba před půl rokem snažil domů jako nainstalovat a vlastně nám to dělalo samý potíže, takže už tam není naštěstí. Mm-hmm. Ale máme asi, já nevím, druhým rokem elektromobil a všechno je jako super, ale vy nemáte klíčky, že jo? A odemykáte buď mobilem nebo přístupovou kartou, což my neděláme, ale je dobrý mít u sebe pro případ, že by ten mobil jako z nějakého důvodu
2: umřel.
1: Nefungoval. No. No a stalo se, přítel jel takhle z práce, šel na benzínku, během tomu se mu vybil telefon a zároveň tu přístupovou kartu nechal v batohu, a teďka, který měl jako uvnitř. Mm-hmm. Takže vlastně mu došlo, že se nemá jak dostat do auta, mm-hmm, a to je potom prekérka. Naštěstí jel zrovna jako z práce a jel s ním jiným autem ještě kamarád a u něj si pak nabíjel v autě káblíkem telefon, aby se dostal dovnitř.
2: Nepříjemnost. Tak teoreticky mohl jít na benzínu a ten mobil si tam nechat dobít, jo?
1: Jasně, a tak mám sebou kámoši, tak radši
0: budu
1: u něj, že jo?
0: No tak samozřejmě, lepší než u pumpaře, že jo? Ty jsi mi připomněla, mi se takhle stala vtipná věc, na kterou jsem skoro zapomněl, ale taky chytrá technologie auta, bezklíčkový odemykání dveří. Jo? A ono to funguje tak, že já jsem měl teda sako, který jsem měl na zadních sedačkách, takhle položený, a tam jsem měl klíček od auta. Jedu na oběd, zastavím před restaurací, kde bylo totálně narváno, jo. Vylezu z auta, šáhnu, takhle pohladím tu kliku a slyším cvak a já v tu chvíli, doprčic. Já jsem věděl, že ten klíč je v tom saku, jo. A ono to správně funguje tak, že ty dveře se ti odemknou automaticky, nebo když máš ten klíč v kufru, že se ti odemkne. Ono to nějak nefungovalo, takže auto zamčený a ty klíče vevnitř, jo. Takže já jsem začal dělat to, že jsem takhle si lehnul, představte si to, já jsem si lehnul prsama a břichem na sklo toho auta a takhle jsem jako měl ruce v té klice a snažil jsem se ten signál jakoby propojit, hele, a třeba nevím.
1: Jakože jsi tam třel jako auto,
0: no,
1: vlastně.
0: Já jsem se třel o auto, jo, a teďka tam představ si tu restauraci, bylo tam úplně narváno a mě to bylo jedno, já jsem se potřeboval dostat do auta, jo. A odemklo se to třeba, já nevím, po 10 minutách, jo.
2: To chytrý auto si říkalo, tohle mi dost nepříjemný, tomu to radši odemklo.

0: Hey, come on, darling,
1: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasiči v Česku odhalili vážné problémy v nočních klubech a barech. Z kontrol 590 podniků vyplynulo přes 1600 nedostatků. Největší problém jsou podle hasičů špatné nebo chybějící únikové cesty, které mohou v případě požáru ohrozit životy. Kontroly navazují na tragédie v zahraničí i v Česku, kde už v minulosti při požárech zemřely desítky lidí. Hasiči varují, že část podniků by při přísnějším postupu možná musela být okamžitě uzavřena. V Rusku sílí debata o tom, zda pokračovat ve válce na Ukrajině nebo ji ukončit. Podle BBC se v médiích objevují názory, že nekonečná válka může být pro Rusko horší než samotná porážka. Někteří analytici dokonce připouštějí, že původní cíle války jsou v praxi nedosažitelné. Část textů ale později z ruských médií zmizela, což vyvolalo další otázky kolem cenzury. Švédsko chystá věznice pro děti už od 13 let. Důvodem je rostoucí kriminalita gangů, které podle policie verbují i velmi mladé lidi k násilným trestným činům. Nová zařízení mají být přizpůsobena dětem, s výukou, volnočasovými aktivitami i plyšáky na celách. O snížení trestní odpovědnosti na 13 let se má ve Švédsku hlasovat v polovině června. Odborníci ale varují, že tvrdší postup nemusí problém dětské kriminality vyřešit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Někdy stačí opravdu jen pár minut, aby někdo dostal šanci na život. V Budějcích bude dneska nábor dárců kostní dřeně pro 33-letou Petru, maminku malého Lukáška, která bojuje s leukémií. Zapsat se můžou zdraví lidé od 18 do 35 let. Akce bude mezi 10. a 18. hodinou v Plachého ulici v centrále společnosti Wienerberger. Končím počasím, dneska si užijeme sluneční paprsky s denními maximy i na 26 stupních. Oblačnost dorazí už během odpoledne, ale pršet má až k večeru.
12: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Ahoj, krásné ráno.
13: Krásný čtvrtek všem.
17: Snídaně šampionů.
16: 8 hodin 3 minuty, připomínáme, že v 8.50 máte další šanci vyhrát parádní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru.
13: Taky v této hodince probereme falešný pokuty od vašich sousedů nebo rozpad vztahu s virtuální přítelkyní. No a samozřejmě ano, dovolená snů úplně zadarmo, třeba už tuhle hodinu.
16: Je toho spoustu, hlavně taky spoustu parádní muziky Imagine Dragons. Tím pokračujeme, hezké ráno.
1: Hit

0: DNA. Hit Radio 809. Krásné ráno. Věc, ve které se možná poznáte všichni. Když si dáte aktualizovat počítač, nebo třeba infotainment v autě, mobil, prostě jakýkoliv zařízení, a pak zjistíte, že vaše oblíbená funkce se přesunula do jiného menu, nebo že, nedej bože, úplně zmizela. Mm-hmm. Známe, zažili jsme asi všichni. Tak máme tady příběh z Ameriky, tam totiž u soudu skončil případ muže, který, prosím pěkně, zažaloval technologickou firmu, protože mu přestala fungovat manželka. On se totiž tenhle muž před rokem naprosto legálně oženil s AI avatarovou přítelkyní. No a ta firma po aktualizaci softwaru smazala z jejího algoritmu možnost, pozor, intimní konverzace a změnila jí osobnost. Jo? A ten borec teďka tvrdí, že mu naprosto zničili manželství a že zažívá emoce jako při reálném rozvodu.
1: To je strašný, co se v dnešní době vlastně může stát. Na druhou stranu si říkám, že pro něj výhoda, nejspíš je to první rozhod v historii, kdy žena nezmizí s půlkou majetku, že jo? Prostě mu jenom zmizela ze života.
0: Že může být vlastně jako rád, no. Jo, ale jako nejhorší na tomhle celém je to, že ty vlastně tyhle robotický manželce ani nemůžeš jít demonstrativně trucovat do hospody, protože ti zablokuje pin od karty.

0: The Sound of Silence, tohle je Hit Radio, 8:45, 2 minuty k tomu, dobré ráno.
1: Představte si ten moment, kdy ráno přijdete k autu, dobře naladěný vyrážíte do práce, nebo prostě jenom vyrážíte do práce.
0: Dobře naladěný na Hit Radio vyrážíte do práce.
1: A za stěračem vidíte známý papírek, jo, a v hlavě vám hnedka problikne do prčic, zase prostě pokuta, jo. Jenže ono to není, jak to vypadá. To šlo asi možná jenom o souseda z vedlejšího vchodu, který ho naštvalo, jak jste parkovali. To se teďka děje, předtím varuje policie, že po českých sídlištích se nově objevují falešný pokutový lístky, které vypadají stejně jako ty normální pokuty.
0: A my teďka řešíme takový podobný problém, jo. Máme dvě auta a jedno auto je v garáži a druhý je venku, jo. A na tom parkovacím, tam je 6 parkovacích míst plus jedno místo pro invalidy. A vlastně vždycky tam bylo jako, kde zaparkovat, vždycky to bylo v pohodě a teďka, já nevím, jak je možný, ale asi lidi někde z okolí objevili, že tam jako, je to teda soukromý pozemek, ale dá se tam být, není tam brána. A furt prostě není kde zaparkovat, jo. Tak si říkám, jako, co s tím, protože nic s tím neuděláš.
1: No, že bys tam dal tenhle papírek, no, které jako zvažuješ.
0: Právě, že teďka, jak to říkáš, jenže co bych tam napsal, no, tak... Tak hele, parkuješ jako debil, no odjeď. Tak já, nebo já nevím, no.
1: Tak za zkoušku nic nedáš minimálně.
0: Ale zase určitě lepší mít za stěračem tenhle lístek od těchto samozvaných policistů, jo, než třeba lístek s kontaktem, že ti někdo nabořil auto. Jo. A vlastně to mi připomíná teda můj oblíbený vtip. Naboural jsem vám auto, viděla mě spousta lidí a teď si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se hezky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
8: Kam to všechno dát?
7: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
8: Snadno dostupné a monitorované.
7: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
10: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu. Na dálnici D3 na 96. kilometru ve směru na České Budějovice stojí u krajnice odstavené nákladní vozidlo.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Jako na svatbě. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, přesně o 8:30. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když nového robota, tak ne z Ruska. Na ekonomickém fóru v Petrohradu chtěli vývojáři ukázat pokrok ruské robotiky. Humanoidní roboti ale často padali a nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. ChatGPT má podle odhadů už 1 miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Za týden to celé vypukne, už příští čtvrtek startuje světový šampionát ve fotbale. Připomínám, že český výběr začíná svou pouť turnajem hned v pátek ráno. O 4 hodin vyzveme Jižní Koreu. Mm-hmm. No, vtipný, že jsem vás vyzval, aby jsme si tipli, kdo ten turnaj vyhraje, bez toho, aniž byste si vy dva vyhledávali nějaké informace. Tak Michal teďka 10 minut googlil a pak se zeptal, kdo to je Lamine Yamal.
0: No, takhle, já si myslím, že to vyhraje Španělsko, teda můj tip, jo, protože hele, Španělé, oni už nehrajou to nudné držení míče jako dřív, pod De La Fuentem jsou neuvěřitelně přímočarí, nebezpeční na křídlech a myslím si, že to všechno potáhne Yamal, jo. Ten kluk má v 18 takový přehled, že sám rozebere jakoukoliv obranu. Navíc, poslouchejte, mají nejvyváženější kádr ze všech, na rozdíl od Francie nebo Anglie. U nich jako nenajdeš úplně slabý místo, no. A ještě mám tip jako Francie, že by mohla hele, silná, uvidíme, jak jim bude fungovat ta omlazená záloha.
3: Takhle shrnutě, ano, během tvé řeči tady zadávám, kdo vyhraje MSO ve fotbale 2026, Španělsko, Francie.
0: Jo, no, tak to říkám.
2: Že jste netypovali Čechy, ty jo.
0: Hele, za 20 minut další šance vyhrát dovolenou dle vlastního výběru za 40 táců. Nápovědu, ultimátní nápovědu najdete na mém Instagramu Michal Knejp, tak držíme palce.

0: Survive. Přežít, to je úkol nás všech, ale už se blížíme pomalu do cíle. Víkend se blíží, posloucháte Hit Radio 8.39, krásné ráno. Dámy a pánové, Jasmin, pomalu můžeme zapomenout na platební karty, hodinky, prsteny a mobily, protože v obchodech budeme platit úplně jinak.
1: Jak?
0: Dobrá otázka, tak schválně
1: jsem se posnažila.
0: Napadá vás, jaká technologie tady ještě chybí? Napadá ti něco, co by tady...
1: Tak počkej, platíme mobilem, platíme kartou hotově, platíme prstýnkama, hodinkama. Tak nevím.
0: Tak jedna z největších evropských bank spouští systém, kde při placení stačí mávnout rukou nad terminálem, který přečte unikátní mapu žil pod kůží.
1: Takže
0: mávnutím rukou, jo. Takže vlastně říkám si, že termín mít pod kůží bude mít nový význam, že teda půjde o bohatýho člověka.
1: A vracíme se tím pádem teda k nejstaršímu a prvnímu povolání všech dob, jakože platíme svým tělem teda. Vlastně.
0: To je fakt. Samozřejmě vás možná napadlo to mě, tak možná to napadlo i vás, když jsem tady tu informaci čet, co když mi tu ruku někdo uřízne? Tak to fungovat nebude, jo, musí tam proudit krev. Ten skener pozná, jestli ta ruka je normálně živá, jo. Aby jsi neřekla, že mi pak třeba usekneš jako ruku, jo, jasně, jo.
1: Co bych tam hledala, prosím tě,
0: Takže co mám tady proudit, že bílý krvinky, červený krvinky, peníze.
1: A takže za 10 let se prostě budeme smát tomu, že jsme tehda, jakože teď, třeba hledali tu šrajtofli, tu paněženku a všichni budeme jenom takhle
0: no, jasně,
1: ručičkama.
0: Budeme se smát těm, který přikládají ty hodinky, bezkontaktně, jak to bude, dlaní, jo, ale blbý třeba, když budeš v hospodě, nalitá jak žok a kámoš ti vezme ruku a zaplatí útratu za celou hospodu, jo, to je příjemný, jo. Ale zase, teda úplně na druhou stranu, stalo se ti, že jsi někdy platila něco drahýho, že se ti jako fakt nechtělo třeba nějaký nečekaný výdaj, že to bolí fyzicky, že jo? No, tak na to tím nově můžeš mávnout rukou jenom.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
7: Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
19: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
20: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
21: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
22: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: ten, kdo možná vyhraje parádní dovolenou za 40 tisíc. Posloucháte Hit Radio 8.51 a jdeme na to.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Kdo nás třeba posloucháte poprvé, tak ano, máme tu soutěž Připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedačky, 6 řad A až F. A vaším úkolem je trefit tu správnou, na které si myslíte, že se schovává parádní zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru.
2: Dokonce pro dvě osoby. Jo. Když se vám zadaří, tak vyhrajete tuhle tu dovolenou pro dvě osoby za 40 tisíc. Nebo na té sedačce může být dvakrát lístek na letenskou pláň na show Marka Ztraceného, nebo desková hra Člověče nezlob se, a nebo vůbec nic.
0: Jasmin dala nápovědu k sobě na Instagram, já dal nápovědu k sobě na Instagram dnes. Už se blížíme. Tak uvidíme, jestli si sednete na tu správnou sedačku. 800 937 937, volejte právě teď. No jo, tady to zvoní.
2: Ty chtěj na tu dovolenou a tady já to
0: zvoní,
2: chápu.
0: Tady to zvoní. Dobré ráno, chcete na dovolenou?
3: No každopádně, líbilo by se mi to.
0: No hezky, jak se jmenujete?
3: Alenka.
0: Ahoj, Alenko.
3: Černého Kostelce.
0: Alenka z Černého Kostelce.
3: Červeného Kostelce.
0: Z Červeného Kostelce. Já jsem z východních Čech, znám ho velice dobře, omlouvám se všem z Červeného Kostelce.
3: Tak, pohodě.
0: Alenko, jakou sedačku typuješ?
3: No, mně by se líbilo 4D.
0: 4D.
2: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
3: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pade na pade, no.
0: 4D.
2: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pade na pade. Alenko, není to pade na pade, je to... Bohužel nic.
3: Třeba se poštěstí někomu jinému.
0: No a nebo se poštěstí třeba tobě hnedka zítra ráno v 6.50. Nicméně 4D na této sedačce se neskrývá dovolená v hodnotě 40 tisíc korun, ale...
3: Je tam překvápko jiný?
0: Ale, tak co bys ráda? Co bys ráda? Člobrdo anebo lísky na Marka Ztraceného?
3: Já si myslím, že obě nejsou špatný.
0: Tak Alenko, máme pro tebe dva lístky na Marka Ztraceného na letenskou pláň, ty jsou tvoje.
3: No wow, děkuju, super.
0: Není zač. Tak Alenko, vydrž nám na telefonu a zatím přejeme hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Perfektní, díky.
0: No tak...
2: Tak snad zítra.
0: Tak já připomenu ještě jednou, nápověda. Myslíme si naprosto ultimátní nápověda. Je u mě na Instagramu, jsem tam jako Michal Knejp, tak myslím si, že pak už bude jasné, v jaké části letadla hledat.
2: A sedačky, které už jste typovali dřív, jsou v klubu posluchačů na webu Hit Radia, kam se můžete normálně registrovat a všechno to tam uvidíte, tak tam utíkejte, ať to zítra někdo zvládne.
0: Tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Farben, Junotas, Please Tell Rosie, 8.57. A Best Friend je pro vás i vaše Hit Radio. Snídaní šampionů, ta čtvrteční, právě končí. My vám děkujeme za další společné ráno.
1: Těšíme se zase zítra, klasicky od 6 do 9. My tady budeme i s Davem, tak doufáme, že vy taky.
0: No a doufáme, že už v 6.50, případně v 8.50, zítra v pátek rozdáme tu dovču v hodnotě 40 000 korun pro dva dle vlastního výběru.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zítra v 6. Jsme tady, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech za minutu 9. Pojďme na Jindřichohradecko, mezi obcemi Děbolín a Ratibor neprojedete. Probíhají tam výkopové práce, jsou tam pracovníci firmy, kteří řídí provoz. Objížďka je vedena přes obec Matná, tak s tím počítejte. A taky zpozorněte na D3, 135. kilometr, trasa Mezno-Kaplice. Mělo by to být na úrovni Dobré vody, neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh, důvodem jsou stavební práce. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
14: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové míří do poslanecké sněmovny. Jak na EET 2 nahlíží lidé, to ví mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
15: 2/3 Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
14: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Cena benzínu dnes opět nepatrně klesla. Litr už vychází v průměru na 42 korun. Cenový strop u nafty pak naopak mírně vzrostl. Za litr dáme lehce pod 40 korun. Pro představu, loni v červnu byl litr benzínu levnější o zhruba 8 korun, nafta asi o 6,50. V lokalitě Janoch u Temelína odstartoval první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů, které se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipované lokality, kde by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Největší z českých favoritů v boulderingu Lukáš Mokroluský postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze na Štvanici z kvalifikace. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro ostatní Čechy ve středu závod skončil.
2: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
3: Ráno a dopoledne bude na jihu Čech jasno až polojasno, takže ideální start dne. Během odpoledne se ale od západu začne stáčet obloha, večer dorazí přeháňky místy dokonce bouřky. No a teploty příjemných 23 až 26.
2: Hit Radio Faktor.
3: Hezké dopoledne vám přeje Matyáš a díky, že nás ladíte. Dneska tu oslavíme narozeniny Angeliny Jolie. Dozvíte se, kdy uvidíte motor na ledě, podíváme se, kam vyrazit a taky, proč k nám zítra ráno dorazí Richard Krajčo ze skupiny Krištof. Tohle všechno mezi 9. a 12., tak pojďme na to. Hity u nás mají vždycky přednost. Právě teď Liquido.

Tenhle hit je plný energie, je to v podstatě taková hudební powerbanka. 9 hodin 13 minut a Offenbach. Hezké čtvrteční dopoledne s datem 4. Narozeniny má dneska dáma s velkým D, herečka Angelina Jolie. Teď jste si asi představili, jak leze po střešních římsách s pistolí v ruce. Její životní role sahají od akčních hrdinek až po filantropku, která opravdu mění svět. Mezitím stíhá taky roli maminky, protože má spoustu dětí, některé i adoptované. Myslím, že těch dětí má 6, jestli se nepletu. Ale ani ona není úplně dokonalá, nemyslete si. Sama o sobě například tvrdí, že je příšerná kuchařka. Jednou dokonce na díku vzdání dělala krocana a nikdo to nejed. Takže svíčkovou by vám, pánové, asi neuvařila. Ale jinak je to samozřejmě hrdinka nejen na plátně, ale i v osobním životě. Jestli je tu někdo, kdo s přibývajícím věkem neztrácí krásu, charisma a energii, tak je to rozhodně ona. Všechno nejlepší.

0: Tak to pochop už je konec. Stejně jako Richard Krajčo, i Rytmus bude slavit Padíka a chystá narozeninový koncert. Rytmus a Tina. My rodiče se často snažíme být pro své děti superhrdinou, ale taky se občas stane, že tápeme. V novém dílu podcastu Poslouchej mě, psycholožka Lucie Kolodová mluví přesně o tom, co možná doma řešíte i vy. Dospívání, vztahy s rodiči, školní tlak a hlavně, proč je v pořádku, když děti, a my taky, chybujeme. Poslouchat můžete všude, při cestě autem nebo když žehlíte. Stačí si podcast Poslouchej mě najít na Spotify nebo na YouTube a nebo si ho můžete pustit taky přes web hitradiofaktor.cz. Hit Radio.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
18: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
19: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
1: S
10: zlepši si náladu.

Jeden dopolední polibek pro vás, Kysný a Dermot Kennedy. Už jste někdy přemýšleli, co dělá hokejista během léta? No rozhodně se nefláká. Žádná pláž, žádné polehávání u vody, ale posilovna, běh, kondiční cvičení, doplňkové sporty, případně přípravné zápasy, aby se na novou sezónu nic nepodcenilo. No a ta nová sezóna začne pro Českobudějovický Motor ve středu 16. září doma proti Boleslavi. Včera vedení Extraligy zveřejnilo program na novou sezónu, takže jestli chcete vědět, kdy budete kvůli zápasům potřebovat volno v práci, tak rozpis už najdete na webu hcmotor.cz. Koukal jsem, že tam najdete i přípravné zápasy. Ten první čeká v Budvar aréně Motor ve středu 5. srpna a přijede Táborsko, takže jihočeské derby. My si teď dáme další hity a tohle je filmový hit. Noc v Roxbury, Headway a What is Love.

0: a na Hitradio Faktor Coldplay 9.47, tak Coldplay bohužel ne, ale slavné hity skupiny Queen uslyšíte dneska večer v českobudějovickém Metropolu. Konat se tam bude Queen Show, tak mrkněte, jestli jsou ještě vstupenky a klidně vyrazte. My za chvilku vyrazíme za dalšími hity Minelli Ram Pam Pam a v 10 hodin čerstvé zprávy. Hitradio.
1: Hitradio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června váží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis.

0: Teď prostě na pohodu. 9 hodin 58 minut je nejvyšší čas podívat se na silnice. Vyrážíme do Tábora, Nábřeží, tak se jmenuje ta ulice, kde byste si měli dát pozor, je tam dopravní nehoda, střet dvou osobáků na místě policie. Koukám, že se taky bouralo v ulici Vitoraská České Velenice, tam narazil osobák do cyklisty, na místě taky policie a vidím tady ještě omezení na 135. kilometru dálnice D3, trasa Meznokaplice, probíhají tam stavební práce. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání sněmovny jsou pak zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Hlavní příjezdová komunikace do Hluboké nad Vltavou od Českých Budějovic se dočasně uzavřela. Dopravní omezení aktuálně čeká v Tyršově ulici, kde se kvůli výstavbě supermarketu rekonstruuje křižovatka, právě na příjezdovce od jeho české metropole. Do skončení prací tak musí řidiči na Hluboké využívat objízdné trasy. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. No a závěrem ještě volejbal. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes Češky na úvodním turnaji odehrají zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Hrát se začíná právě teď, tak držíme palce.
13: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Zatím to venku vypadá velmi slibně, užíváme si slunce a příjemných teplot. Odpoledne naměříme až 26, ale od západu začne počasí zlobit a možná i zaprší.
10: Hit Radio Faktor.
0: Co kdybyste místo na monitor koukali na moře? Máme pro vás dovolenou za 40 tisíc a já vám za chvilku řeknu, jak na to. Hit Radio. Teď ještě hity, bude Sia a právě teď Damiano David.

0: Neskutečná petelice, Florida, David Guetta a Hydrario Factor. Slunce svítí, písek se rozpaluje pod nohama a moře šplouchá jen pár kroků od vás. Tak přesně takhle by mohla vypadat dovolená, kterou teď můžete vyhrát u nás na Hydrario Factor. Je to dovolená za 40 000 korun, která vám zaručí totální relax a pár dní, kdy všechno ostatní prostě neexistuje. Stačí poslouchat naše vysílání, konkrétně snídaní šampionů, a nasednout do našeho letadla. Teda takhle. Musíte najít to správné sedadlo.
1: Alenko, jakou sedačku typuješ?
2: No, mně by se líbilo 4D.
1: 4D.
3: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
2: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pade na pade, no.
1: 4D.
3: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pade na pade. Alenko, není to pade na pade, je to... Bohužel nic.
0: Tak ani dneska se to nikomu z vás nepodařilo, ale jste už hodně blízko. Uvidíme, třeba už zítra někdo z vás bude balit kufry, cestovní pás, sluneční brýle, opalovací krémy. V 6.50 proběhne další soutěžní kolo a já doporučím, abyste se podívali taky na náš web hydradiofaktor.cz, protože tam všechny ty sedačky vidíte, jo? Mrkněte taky na nápovědy. Držím palce.

0: Hit Radio Faktor vám hraje hity. Tohle byl Shawn Mendes, 10 hodin 23 minut. A jestli máte teď při ruce telefon, věřím, že ano, tak si prosím uložte číslo na náš WhatsApp a vysílejte s námi. Přání, pozdravy, hlasovky, fotky i dopravní tipy bereme všema deseti. No ale můžete nám napsat i v případě, že vás bude něco zajímat nebo se chcete na něco zeptat, třeba kdy hrajeme na přání. Budeme rádi i za tipy na akce ve vašem okolí. Prostě pište, volejte číslo 724 883 596. Pokud jste to teď nestihli, nic se neděje. Informace máte taky aktuálně na našich sociálních sítích. Takže WhatsApp, Hit Radio Faktor, jsme vám zase o něco blíž. Hit Radio.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
6: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
7: Kam to všechno dát?
6: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
7: Snadno dostupné a monitorované.
6: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelník. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
7: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons v našem éteru 10.35 a za chvilku Chaos a vodopády. Legendární song. Kam vyrazit? Na Strakonickém hradě se otevře takové malé okno do minulosti. Historik Milan Buben totiž slaví významné životní jubileum a vzpomínat se nebude jen u dortu. Čeká vás povídání o šlechtě, rytířích, starých rodech, uvidíte historické fotografie i filmové ukázky. Rytíř osmihrotého kříže začíná příští týden ve čtvrtek v 16 hodin v kapitulní síni Strakonického hradu. Chci vás taky pozvat na slavnosti do lázeňského města Frimburg, kde se o víkendu můžeme potkat, pokud dorazíte. Ten program nabídne Terezu Maškovou, Michala Nesvadbu, Babouky nebo Tlustou Bertu. No a pokud jste neviděli film Ďábel nosí Pradu 2, tak ho budou promítat v sobotu večer v letním kině Háječek v Českých Budějovicích.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Jedna z těch, co se zúčastnila talentové soutěže X Factor ve Velké Británii, ona skončila asi na 6. místě, ale je skvělá, Ella Henderson. Přesně za týden vypukne velká sportovní událost, mistrovství světa ve fotbale. U nás na jihu Čech se ale bude čutat už dnes. Poslední zápas sezóny hraje rezerva Dynama proti Příbrami a kluci budou hájit 8-zápasovou neporazitelnost. Výkop je už za chvíli, v 11 hodin dopoledne na složišti v Českých Budějovicích, tak držíme palce.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
8: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
11: Brand Café, per favore.
12: Sì, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: One Way, Or Another a One Direction. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pojďme si připomenout, kde si dát pozor. Tábor, ulice Nábřeží, srážka dvou osobních vozidel a České Velenice hlásí nehodu v ulici Vitoraská. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí stoupla meziročně o 8,1%. Aktuálně dělá 50 282 korun. V meziročním srovnání je to o zhruba 3800 korun více. Nicméně po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o necelých 6,5%. Parkování v Českých Budějovicích bude během letních prázdnin o něco snazší. Jihočeská univerzita totiž právě na letní měsíce uvolnila své parkoviště s kapacitou 130 míst pro veřejnost. Jde o parkoviště v ulici na Zlaté stoce ve čtvrti Čtyři dvory. Využívat ho lidé mohou až do konce září. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o šestici států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Andrej Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Český fotbalový nároďák se chystá na generálku před světovým šampionátem. Naši v New Jersey nastoupí proti Guatemale. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno našeho času.
9: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Ta první část dne by měla být vydařená, co se alespoň počasí týče. K večeru se má ale od západu počasí kazit a někde by mohlo i zapršet. Jinak v maximech dneska příjemných 26.
6: Hit Radio Faktor.
0: Čeho jste se jako děti nejvíce báli? Sklepa nebo bubáka pod postelí? Finále souboje je tady, hlasujte na našem Instagramu.

Song pod názvem Cesta. Tomáš Klus a kapela Krištof. No a Richard Krajčil se tento týden vypravil na svou poslední cestu před 50. V pondělí na Den dětí oslavil 49 let a Richard nedávno v jednom rozhovoru řekl, že když mu bylo 30, tak složil hit Tak nějak málo tančím. Ke 40. složil song Na viděnou a prý se chystá i píseň k jeho 50. Tak se budeme těšit. Pravdou je, že Richard Krajčo a Krištof mají novou pecku už teď a vy ji zítra exkluzivně uslyšíte. V 8.00 ve snídani šampionů zazní nový single kapely Krištof, která ho přijde taky osobně představit. Ten song se jmenuje Půnoční hřích a spolupracovala na něm i influencerka a zpěvačka Dominik Alagia. Takže až zítra vyhodíte děti před školou, nalaďte si nás cestou do práce a buďte rozhodně u toho. Jsme Hit Radio Faktor.

0: díky nám jste se právě teď podívali až do Norska. Tohle byl totiž norský DJ Kygo. Popojíždíte v kolonách, zíráte na semafor a čekáte na tu správnou barvu. Do toho závory na železničním přejezdu, hledání parkovacího místa. Hele, my víme, že cesta z práce může být opravdu náročná, ale díky nám bude tahle jízda veselější a bez komplikací. Máme pro vás ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech a součástí jste i vy, posluchači. Informace ze silnic nám volejte nebo pište a pozor, my vás navíc od příštího týdne odměníme plnou nádrží. Tak ať vám to jede, s Hitrádiem Faktor.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
3: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisku levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
22: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
23: Unihobby.
22: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Tak konec světa naštěstí ne, ale pracovní týden, ten už míří do finále. Máme čtvrtek a tohle byla Miley Cyrus. Pamatujete si, je to asi 20 let zpátky, kdy jsme čekali až do večera, protože volání bylo o něco levnější? Jo, takhle to opravdu bylo. Tenkrát jsme měli ty staříčký Nokia a dobíjeli si kredity. Dneska večer se s námi do té doby přenesete. Budou to 80, 90 a taky začátek nového milénia. Od 18 hodin budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. S pozvánkou přichází právě teď taky DJ Semi. A teď si vzpomenete na dobu, kdy vám bylo náct a víkend co víkend jste jezdili s přáteli pařit. Právě teď rok 2002 a cover verze klasické písně od Bryana Adamse. Heaven a DJ Semi.

0: Jelen festy začínají, o víkendu se konají hned dva v hlavním městě, ale my na jihu Čech čekáme na zastávku v Třeboni a ono se to blíží. Tahle ta hudební událost proběhne už 20. června v krásném prostředí v Třeboňské zámecké zahradě. Tak se těšíme. Těšte se taky na naše srdcovky, ty čtvrteční uslyšíte už za chvíli, už po 12. hodině. Jirka Pelnář na značkách. A já se těším zase zítra při pátku v 9.00.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Víc

0: Dyton.
1: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči ještě zhruba 2 hodiny počítejme s komplikacemi na Jindřichohradecku ve směru z Ratiboře do obce Matná. Těsně před obcí je to uzavřený kvůli opravám a musíme to objet právě přes Matnou. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit

0: podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Velkoj maloukot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Potravinové banky a jejich výdejny budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to oznámil její předseda Aleš Slavíček. Kapacita výdejen se rozšíří do dalších 50 měst. Z koncept topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce na změnu dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybrat, poradí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
11: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. Ano, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
10: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Uvádí to televize Markýza. Útok se stal v obtížně přístupném terénu a tak je problém se k napadenému lesnímu dělníkovi vůbec dostat. Kvůli počasí není možné nasadit vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Fanoušci motoru se mají v létě na co těšit. Budějovické hokejisty čeká atraktivní příprava, ve které dorazí třeba Salzburg, Slovan Bratislava nebo Vienna Capitals. První zápas odehraje motor 5. srpna. Generálkou na extraligu bude začátkem září dvojzápas s německým Straubingem.
13: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
12: Denní maxima se během odpoledne dostanou i na 26, postupně ale dorazí srážkové mraky a na večer se nevyhneme přehánkám.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: 12 hodin, 2 minuty, je tady první čtvrteční poledne roku 2026 v měsíci červnu. Červen, je to možný. Teď nedávno, tak jsme se učili psát místo roku 25-26, dávali jsme si novoroční předsevzetí a už je tady půlka roku pryč. Je to mazec, jak to letí. A důkazem, jak to letí, tak jsou také i srdcovky Hitrádia, hity, na kterých jsme ještě nedávno tančili. Druhý den jsme měli kocovinu, bydleli jsme doma u rodičů a teď najednou už jsme rodičemi my. Je to neuvěřitelný, ale tak pojďme vzpomínat na tuhle krásnou dobu. Začínáme v roce 1992. První srdcovka z pěti nás vezme do začátku 90. let. Je to skvělý. Charles a Eddie a fakt vyloženě pohodová záležitost. Jenom pro vás. Pojďte si to užít. Zavřete oči. Tohle jsou srdcovky Hitrádia.

0: Charles a Eddie, Would I Lie to You, ve 12 hodin a 7 minut. Srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Radio mi hned jako první přišla zpráva, která mě strašně potěšila, dobře poslouchejte. Ahoj Jiříku, to máš pravdu, letí to až moc rychle. Nedávno jsem byla v pubertě a teď jsem mladá babička. A nejen hudba, ale celý svět se změnil o možná více než 360 stupňů. Moc děkuji za srdcovky, je to jako listovat fotoalbum plný vzpomínek. Zdraví Lída. Děkuju, opravdu. Ze srdce, to je tak milá zpráva. A tak si zalistujeme právě teď do roku 1987 a než si dáme další duet, tentokrát Mel and Kim a jejich hit Respectable, tak pojďme zazpomínat i na naše babičky, kdy to je tak jako hezký. To jsou taky naše srdcovky. Babičky měly vždycky, za prvý pravdu, a za druhý měly nějaký svůj tajný recept. A teď v době oběda, kdy jindy, jo? A ještě navíc v srdcovkách, bychom měli vzpomínat právě na jejich legendární jídla. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne vaše babička? A může to být samozřejmě i zákusek, může to být nějaká buchta, nebo to může být třeba, já nevím, nějaká jako speciální snídaně, to už nechám na vás. Popřemýšlejte v klidu. Napište mi na 777-937-777, jaké top jídlo od vaší babičky si vybavujete a schválně, jestli dodnes ve vaší rodině existuje její recept a její odkaz. Dejte vědět a my si dáme hit z roku 1987. Mel and Kim na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2. Právě teď. Respekt.

0: Taky tak máte rádi činasky z téhle doby? Drobná paralela, 12 hodin 15 minut a srdcovka s číslem 3. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska máme takovou malou nostalgickou, to je pravda, a vzpomínáme na naše babičky a jejich kuchařské umění. Posíláte zprávy na 777-937-777. Jaké jídlo si pamatujete, když se řekne vaše babička? Tak mám tady třeba od Jardy. Bramborové placky a bramborové kolečka pečená na platu na kamnech. Zajímavý, to jsem nikdy neměl. Škubánky s mákem, cukrem a sádlem. Ani maminka takové nezvládne. Ty od babičky byly prostě speciální. Ahoj Jirko, tak moje babička dělala nejlepší opečené škubánky. Zkoušela jsem je, ale není to ono, bohužel už moje babička tady není a tak jenom vzpomínám jak na ní, tak i na ty škubánky. No jasně, babičky a škubánky, to prostě to je jasná definice. To jde ruku v rukce. Bára z Ostravy Petrkovic píše opékané na kostičky brambory s kyškou. Taky zajímavý. Ahoj Jiříku, babička vařila chlebíčkovou polévku a tu jsem jako dítě milovala. Občas ji uvaří moje mamka, to si teda taky pochutnám. A pak samozřejmě škubánky s mákem. Hezký den, zdraví Jana. Děkuju, co hlasovky?
3: Ahoj, tak mě se vždycky ve spojení s babičkou, která tady teda už bohužel není, pojí jídlo roštěná s rýží. Vařila to pokaždý, když jsme přijeli na návštěvu. A prostě bylo to boží. A i když mi stihla předat recept, tak ale nikdy se mi nepovedla, tak jako se vždycky povedla babičce. Ale i tak ji občas uvařím a vždycky s láskou na babičku vzpomínám.
0: To je krásný. Děkuju. Pište dál na 777-937-777 vaše vzpomínky. A pro všechny naše babičky, ať už tady nebo tam nahoru, posílám Rockset. Rok 1991, The Big L. Srdcovka číslo 4.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Je 12 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska vzpomínáme na jídla od našich babiček na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Tak píšete vaše vzpomínky. Jirka tady píše: Ahoj Jirko, pamatuji si, že nejlepší jídlo, co jsem u babičky jedl, byl přírodní plátek s fazolkami na slanině a šťouchanýma bramborama. Recept pořád máme a díky vám jsem si na něj teď vzpomněl a brzy musím udělat, protože jsem na to dostal obrovskou chuť. Zdraví Jirka z Jilemnice. Díky moc. Ahoj, v roce 91 mi bylo 12 a moje prababička mě učila rodinnou bábovku. Tento recept se u nás dědí po generace, pořád ji pečeme a nic na ní neměníme, je báječná. Katka píše: Ahoj, nejlepší dva recepty od babičky byly pivní štrůdl, ten nyní dělám i já a všem moc chutná, a druhý chodské koláče, ale ty ode mě nejsou jako její. A ještě jedno od Lucky. Ahoj Jirko, moc si zdravím. Já vzpomínám na babičku a mého teď už ex-manžela. Byla úžasná, celá léta jsem ji vykala a nikdy nezapomenu na její hovězí vývar s domácími nudlemi a zbojnickou roštinou s domácím houskovým knedlíkem. Recept jsem stihla ještě vyškemrat, ale nikdy je tak úžasnou neudělám. Zbíhají se mi sliny, jenom na to myslím. Prima den, zdraví Luca. Hezké, hezké, moc děkuju. Tak já taky přidám jednu svoji osobní vzpomínku, než si dáme srdcovku na přání. Moje babička, ta dělala spoustu skvělých jídel, ale naučila mě k snídani. Čerstvý chleba. Ten namažete kysanou smetanou, normálně místo másla nahoru, ale jako třeba půl centimetrovej, jo, jako kus, tlustej. Dáte tam prostě kysanou smetanu a celý, to pozor, podcukrujete klasickým cukrem. Normálně krystalem. Já vám garantuju, že nic lepšího jste k snídani ještě neměli. Fakt. Slibte mi, že to musíte o víkendu zkusit, nebo že to zkusíte. To prostě musíte. Musíte. Takže vzpomínáme na naše babičky a za chviličku tak si dáme srdcovku na přání. A ještě pořád můžeme být i tak trochu nostalgičtí. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět na 777-937-777.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
7: Kam to všechno dát?
6: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
7: Snadno dostupné a monitorované.
6: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Winebox CV vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leony na Hit Rádiu ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia a máme před sebou poslední hit, který je na vaše přání a dnes vlastně půjde za našima babičkama. Dnes jsme byli jako hodně nostalgický, vzpomínali jsme na kuchařské umění našich babiček. Nejvíc vedou škubánky. Jestli něco naše babičky jako uměly nejlíp, tak to jsou škubánky a potom teda spoustu bábovek. Mám tady borůvkový knedlíky. No, je to takové malé sladké mámení, úplně si říkám. Ta vzpomínka na tu babičku, to je prostě krásný. A tak tenhle hit půjde pro naše babičky. A je to něco, co vám garantuju, že jste jako neslyšeli tady u nás na Hit Rádiu, možná vlastně jako nikdy. Jen ve velmi výjimečných příležitostech. A ta výjimečná příležitost je právě teď. Takže pro naše babičky, které tady s námi jsou, i které se na nás dívají ze zhora a zanechali nám tady ty sladké vzpomínky, tak co jiného, než to sladké mámení? Tak babičky, tohle je jenom pro vás. Jsme Hit Rádio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Hodiny s Hitem souhvězdí přesně ve 12:45 odpoledne. Je s váma Jirka Plnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte srdcovky. Další srdcovky budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. My samozřejmě pokračujeme dál, i přesto, že srdcovky končí. Po 13. hodině si opět budete moct vyhrát 12-dílnou detektivní sérii fantastických knih od skvělé spisovatelky Lizy Reganové. Nebude to nic těžkého, možná, uvidíme. Bude to tedy hned po 13. hodině, to vás čeká dál tady u nás na Hit Radio. No a do 13. z hitů. Co tu pro vás mám? Co tady pro vás ještě chystám? Tak například Linkin Park, bude taky Mark Ember, nebude chybět ani Robin Schulz a Fastboy. A protože mi tady píšete na WhatsApp Hit Radio na číslo 777-937-777, jakže byl ten recept na tu snídani neobvyklou od mé babičky, tak já to ty dávám k sobě na Instagram do storíčka, abyste viděli, abyste o víkendu to mohli vyzkoušet. Tak najdete mě tam jako Jirka Plnář, dám to tam během 30 vteřin, to tam bude ve storíčku. Tak pak dejte vědět, jak vám tenhle recept na tuhle velmi neotřelou a neobvyklou snídani chutnal. Jste s Hit Radiem, jsem rád, že jste s námi.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
13: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
14: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
15: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
16: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
17: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
18: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
17: www.dveřepodlahy.com.
19: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
10: Tak hurá na Vysočinu.
19: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
10: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
19: Skály a vyhlídky, co berou dech.
10: Rybníky, jezera i koupaliště.
19: Aktivní zábava i adrenalin.
10: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
19: Vysočina má co nabídnout.
10: Stačí si jen vybrat.
19: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Na zahradu, na terasu.
6: hlasu Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
3: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio v závěru dnešního poledne. Poledne je pryč, za chvilku jedna odpoledne a také nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na silnici 39 u Kájova u odbočky na Chvalšiny. Srazila se tam dvě auta. Na místě jsou složky IZS. A opatrně i na silnici 4 u Strunkovic nad Voliňkou. Skončil tam nákladák ve Škarpě. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: It's Taylor Swift.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o zhruba 4 000 korun více. Výrazně se polepšili například pracovníci v realitách. Zhruba 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Reuse centra nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace ta popisuje další benefity.
18: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. Současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
17: Aktuálně reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Kuba od této soboty pozastaví platby prostřednictvím karet Visa a Mastercard. Tamní centrální banka jako důvod uvádí americké sankce, které v posledních dnech vedly řadu zahraničních společností k přerušení obchodních vztahů s tímto karibským ostrovem. Teď se ještě podíváme k nám.
19: Ve Vimperku se seniori učí, jak si nenechat ublížit ani namluvit nesmysly. Město tu spustilo kurz sebeobrany, o který byl takový zájem, že se na všechny ani nedostalo. Účastníci trénují i na to, jak reagovat na neodbytné prodejce a zkoušejí si základy první pomoci. Současný kurz skončí během června.
3: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
19: Dneska odpoledne naměříme mezi 23 a 25 stupni, na večer ale sáhneme po deštníku, dorazit mají přehánky.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodový čtvrtek. Jak jste na tom? Takhle ke konci pracovního týdne. Máte ještě dost energie? Oběd taky v pořádku? A nebo naopak to máte podobně jako spousta z nás, říká se tomu takzvaná gastrodemence, že se prostě najíte a pak už se vám vůbec nic nechce. No, pokud ano, tak já tady mám hity, který vás doslova probudí a nakopnou do té druhé poloviny dnešního pracovního odpoledne. No a abyste si potom ten volný čas mohli opravdu užít, tak dneska mezi 13. a 14. hodinou, prakticky už za 10 minut, si budete moct vyhrát opět 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Tak buďte s námi. No a teď nakopávací hit číslo 1. Walk the Moon.
4: Hit Radio Factor.

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve 13 hodin a 12 minut. Máme před sebou chvíli, kdy opět můžete na Hit Rádiu vyhrát detektivní sérii 12 knih od světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. A vaším úkolem bude opět poznat, jestli část nebo respektive pokračování toho příběhu jsem si vymyslel, a nebo jestli to opravdu v té knize takto, jak to přečtu, je. Tak dobře poslouchejte. Máme před sebou už 11. díl, to znamená, že zítra budeme hrát úplně o poslední sérii 12 knih. Zítra budu mít ukázku z 12. dílu. Ten 11. díl série se jmenuje Temný úkryt. A otázkou je, jak vysokou cenu za dopadení monstra musí Josie Quinn zaplatit. Dobře poslouchejte. Ten příběh vypadá takhle. Když je na schodech kostela v luxusním svatebním rezortu nalezeno křehké tělíčko 12-leté Holly Mitchell s panenkou z borových šišek pevně přitisknutou k hrudi, spěchá na místo činu detektiv Josie Quinn. Tu dívku zná. Její matka nabídla Josie pomoc. I místo, kde je oběť nalezena, zná velmi dobře. Je to kostel, ve kterém měl již za několik hodin proběhnout její svatební obřad. To je pravda. A teď pokračování. Josie v tom kolegy nemůže a ani nechce nechat samotné. A do vyšetřování se vrhne skoro ještě ve svatebních šatech. A když zjistí, že oběť není jediná a navíc se pohřešuje jiná malá holčička, rozhodnou se Josie a Noah, že svůj svatební den nakonec přesunou na jindy. Tak co vy na to? Pokračuje takhle ta kniha, tenhle příběh? A nebo jsem si to vymyslel? Dozvíte se na konci pořadu. Volejte právě teď na 800 937 937, dáme jeden hit a pak se dozvíte správnou odpověď. A třeba zrovna vy vyhrajete všech 12 knih detektivní série od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: prací.
1: Poetika na Hit Rádiu ve 13 hodin a 17 minut. Posloucháte Hit Rádio na telefonu. V tuto chvíli mám Šárku z Rýmařová. Šárko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Šárko, jak ty si na tom s knížkama? Kde nejraději čteš?
2: No, mám nové křeslo obyvatel, takže nejraději tam.
1: Takže křeslo, lampička, pohodička. Tak jo. To znamená, že předpokládám, že pokud to teďko dobře dopadne, tak budeš štít tištěnou verzi a ne tu elektronickou.
2: Samozřejmě.
1: Jasně, rozumím, chápu. No tak jo, tak je to teď na tobě. Jak jsem přečetl ten příběh, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli to takhle opravdu pokračuje v té knižce.
2: No, já doufám, že to tak pokračuje, protože by se mi to tak líbilo, ten příběh. Tak pevně doufám, že ano.
1: Že by ten svůj svatební den přesunuli na jindy, jo?
2: Tak je to vyšetřovatelka, tak předpokládám, že pro ní je práce vším.
1: Je pravda, že spisovatelka Liza Reganová umí být opravdu ke své hlavní hrdince někdy opravdu krutá.
2: Ano.
1: A v knize Temný úkryt jí vlastně úplně zničila její svatební den, protože ano!
2: Máme radost kolegyní, protože si je pak učíme mezi sebou.
1: Holky, no tak to teda gratuluju, 12 knih, to máte na rok co číst, nebo za jak dlouho přečtete jednu knížku? Nebo kolik za rok jich přečtete?
2: No, tak vzhledem k tomu, že mám 5letou dceru, tak tam mě moc nenechá. Ale teď se blíží léto a dovolená, tak si, jestli mi přijdou do té doby, tak si vezmu aspoň dvě.
1: No, můžu slíbit, že tyhle knížky přijdou určitě do té doby.
2: No,
1: a protože kolik je? Malý pět?
2: Pět.
1: No tak budu držet palce, aby alespoň do jich 15 let si to stihla přečíst. Tak jo, Šárko, měj se krásně, ještě jednou velká gratulace. 12 knih je tvých.
2: Děkuju. Tak ahoj.
1: Ahoj. A takovouhle radost můžete mít zítra také, protože zítra ještě opět mezi 13. a 15. hodinou budeme vlastně už naposledy hrát o celou sérii 12 knih od Lizy Reganové. Skvělý detektivky a velmi, velmi napínavé thrillery.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: ATC na Hit Radio ve 13 hodin a 23 minut nás vzali na cestu kolem světa. My se vydáme na mistrovství světa ve fotbale už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Ano, i dneska si budeme povídat trošku o sportu. Na mistrovství světa ve fotbale budeme hrát proti Jižní Koreji. A Jižní Korea teď měla svůj poslední přípravný zápas a udělali tam jeden zásadní tah, který je vlastně jako hrozně chytrý. A je to tah, kterým se snaží zmást naší fotbalovou reprezentaci, protože zápas s náma bude pro ně jejich první zápas na mistrovství světa. Jaký zásadní trik udělali, jaký eso vytáhli z rukávu, ještě před samotným šampionátem, to vám řeknu za chvíli. A do té doby z hitů například Benson Boone a jeho Beautiful Things a stihneme i dvojku Bena Sibros. Tak buďte s námi a užívejte stále ještě slunečné čtvrteční odpoledne. Jste s Hit Radiem.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a Jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin 36 minut. Pohodové odpoledne vám přeje Jirka Pelnář a mám na vás otázku, jo? A na rovinu, mezi náma. Když půjdete do asijské restaurace, dokážete od sebe rozeznat všechny tamní zaměstnance? A teď není to nic rasistického, jo? Je to naprosto legitimní dotaz. A věřím, že vaše odpověď v tuto chvíli je ne, nedokážu. Já mám kamaráda Aziata a říkal mi, že oni nás tak vnímají úplně jako stejně, že jdou po ulici, jo, po náměstí a že my všichni jim připadáme úplně stejní, jo. A přesně takhle to máme i my. No a to je věc, kterou teď využil náš soupeř z Jižní Koreji, se kterým hrajeme na fotbalový mistrovství světa. Protože ví, že my je od sebe prostě jako nerozeznáme, anebo pokud jo, tak hodně blbě, tak přípravný zápas normálně odehráli s jinými čísly na zádech, než budou mít na dresu na mistrovství světa. To znamená, že až bude sedět náš trenér Koubek s klukama u videa a bude jim říkat, hele, bacha, jo, tady na tu osmičku, ta je na křídle skvělá, strašně rychlá, hraje to levou nohou a tak dále. No tak v reálu, na tom šampionátu, ta osmička bude hrát na úplně jiným postu. A takhle to udělali záměrně, aby nás zmátli. Za mě teda jako geniální tah, to musím smeknout klobouk. A je to jenom ukázka toho, jak opravdu to mistrovství světa je prestižní turnaj a jak nikdo nic nepodceňuje. No tak doufáme, že i náš, jak my říkáme, kouzelný dědeček, trenér Koubek, vytáhne také nějaké eso z rukávu. Budeme držet palce, začíná mistrovství světa ve fotbale už za týden.

0: Zara Larsson na Hit Radio ve 2:15. Pokud jste teď za volantem, tak doufám, že netrčíte v nějaké koloně. Ještě by to tak nemělo být. Ty by měly začínat zhruba tak za hodinku, hodinku a půl, což samozřejmě je také pozvánka i na to, abyste dál poslouchali Hit Radio, protože do té dopravní kolony úplně nejlepší parťáci, tak to je samozřejmě naše odpolední show. Ta bude začínat v 15 hodin. Do té doby tak nás ale čeká ještě spoustu skvělý hudby a zároveň po 14. hodině tak tady mám pro vás připravený náš klasický čtvrteční nepopulární názor. Tak už teď se těším na vaše reakce. Do té doby zitu například Miraj, Cesta z města, a teď vzpomínka i na dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
5: Co je?
6: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
8: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
9: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
8: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
10: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
11: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
10: Každá prsa správně oblečeme.
11: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
16: Tak to je teda bomba!
20: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
21: www.elvaprofi.cz
20: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut. Jak je to se znovu zavedením EET? Tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech v Krumlově v Rožumberské ulici auto srazilo cyklistu. Na silnici 39 u Kájova se ještě šetří kolize dvou osobáků a na silnici 4 u Strunkovic nad Volynikou ve směru od Volyně je nákladňák ve Škarpě. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu.

0: A navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Znovu zavedení EET prošlo ve sněmovně úvodním čtením. Fungovat má už od příštího roku. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
4: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
3: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva poslanci navrhli pro filmového tvůrce Karla Zemana. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světa Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu zítra od 14:30. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Zákaz řízení mu byl asi málo. Policisté na Strakonicku zastavili muže, který seděl za volantem i přes soudní zákaz a měl pozitivní test na drogy. Hlídka mu další jízdu zakázala, jenže o pár hodin později ho načapali znovu v Katovicích, tak je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí.
6: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
5: Končím počasím, dneska odpoledne oblačno až polojasno, postupně se má ale zatahovat a k večeru máme počítat i s občasnými přehaňkami.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Dvě hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek, tak ve čtvrtek ve dvě si vždycky povídáme bez obalu a na rovinu, a to v našem pořadu nepopulárního názoru. Mám tady další zajímavé téma a budu samozřejmě rád za vaše reakce a především tedy vaše zprávy, které bude posílat na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia. Vaše názory, jestli jste v partnerském vztahu a řešíte prachy, tak k tomu budete mít určitě co říct. Už za chviličku.
0: Hit Radio Faktor.

Summer 7 News s hitem Fairy Tale Gone Bad, tedy pohádka, která nedopadla dobře. Tohle není pohádka s happy endem a občas to tak bývá i ve vztahu. A já tady mám teď na Hit Radio čtvrteční nepopulární názor, který řeknu nahlas a jsem sám zvědavý, co vy k tomu budete mít za komentáře. Jo? Takže nepopulární názor zní tak, že společný účet je zabiják vztahu. Co si o tom myslíte? Máte společný účet dohromady v rodině? Dáváte peníze na jednu hromádku? Říká se, že tak je to jako fair, že by to mělo být takhle jako v rodině, aby vlastně jako oba dva věděli, jak na tom jsou a jak se peníze utrácí a tak dále a co se jako spoří a co se dává na jednu stranu a na druhou stranu a za co se kupuje jídlo a tak dále. A já říkám ne. Blbost. Prostě společný účet je zabiják vztahu. Myslíte si to taky, anebo naopak máte tu zkušenost, že to je právě to, co ten vztah propojuje. Dejte vědět, 777-937-777, nepopulární názory venku a teď se těším na vaše odpovědi a reakce. Dáme si Taylor Swift na Hit Radio ve 2 hodiny a 7 minut, tak hezké odpoledne.

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Radio. Ve čtvrt na tři posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a já říkám, že společný účet je zabiják vztahu. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio, tak ten praská ve švech na čísle 777-937-777, tak pojďme rovnou. Hezké odpoledne, máme účet každý solo a za cca 20 let vztahu nás to ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Máme to i hlasovky.
1: Ahoj Hit Radio, ale my máme se ženou už 13 let společný účet a je to fajn. Navzájem se hlídáme, máme vlastně pod kontrolou oba stejné finance a když chci něco bokem, tak od toho máme hotovost, ne přece. Když si chci koupit něco navíc, třeba na ryby, co nemusí vědět samozřejmě, ale určitě ve vztahu je lepší, když má pod kontrolou ty finance obě polovičky a ne jenom jeden a oddělený finance si myslím, že trošku jakoby oddělují i domácnost sami od sebe. Díky Tomáš, ahoj.
0: Díky Tomáši za tuhle zprávu. Další, ahoj, souhlasím s tebou. O výdaje se dělíme, ale já nepotřebuju a ani nechci vědět, za kolik můj muž nakupuje různé údajně potřebné nářadí a na oplátku můj muž určitě nechce vědět, kolik mě stojí takový běžný holčičí den. Manikura, pedikura, kosmetika a tak dále. Takže co je potřeba, to se platí tak nějak na půl a co komu zbyde z výplaty, s tím si každý naloží po svém. Zdravím Týna. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak to se pleteš. Podle mě společný účet značí hlavně důvěru ve vztahu, pokud je vše transparentní a oba s tím souhlasí. U nás je to tak, že sice máme každý svůj účet, ale spravuji je oba já. U nás v domácnosti jsem já, ta, která drží kasu. A partner vždy, když potřebuje nebo si chce něco koupit, tak si o peníze řekne a já mu je vyberu. Je to jen o důvěře a komunikaci. Zdravím a hezké odpoledne. No, dobře, důvěra, komunikace, ano, takže máte vlastně, jako ty to dobře chápu, takže máte každý svůj účet, ale vlastně on žádný nemá a ty máš dva. Jestli tomu dobře rozumím, a když potřebuje peníze, tak si prostě musí přijít a říct si i přesto, že má svůj účet. Děkuju za tuhle zprávu. Další zpráva. My máme s manželem společný účet a současně máme každý svůj účet a to už jsme spolu manželé 28 let. Zdraví Marcela. A tohle je třeba věc, který já se překláním taky. Jo? Společný účet, ano. A každý ještě navíc účet svůj zvlášť. To mně přijde jako hezká, přirozená ta, jak se tomu říká. Teď jsem zapomněl to správné slovo. No, to nevadí prostě. Tak jako, že to je fér. Jo? Kompromis, to je ono, kompromis. A ve vztahu občas ty kompromisy taky mají být. Tak jo, tak co vy? Co si dál myslíte? Dejte vědět na 777-937-777. Nepopulární názor Hit Radio.

0: Sam Felt na Hit Rádiu ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor na Hit Rádiu každý čtvrtek po druhé hodině. A dnešní je, že společný účet je zabiják vztahu. WhatsApp Hit Rádia, ten je tady pro vás, 777-937-777. Ahoj, my máme s manželem každý účet zvlášť a vyhovuje nám to. Akorát tedy máme navzájem přístupy, kdyby se náhodou s námi něco stalo. Hezký den, Jana. To mě taky moc baví teda. Musím říct, že tohle mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že by to takhle šlo udělat, ale je to dobrý. To je fajn, to je hezké. Ahoj, my máme každý svůj účet už jenom proto, že manžel má různé investiční fondy a tak dále a já k ním nechci mít přístup, abych tam náhodou něco nepo. To je chytrý, to je rozumný. A pak máme ještě společný účet, na kterým je hypotéka a manžel tam posílá peníze na domácnost a tak dále, jelikož já jsem doma s prckem na rodičovské. Také hezké. Nebo samozřejmě každý to máme jinak, každý to vnímáme jinak, o tom to je, si takhle o tom na rovinu popovídat. Další zpráva, ahoj, v prvním manželství jsme měli společný účet, rovná se hádky. V druhém jeden společný, ze kterého se platil nájem, jídlo a jinak máme každý svůj a nezajímá nás, co s tím kdo dělá. A je klid. Zdraví Hanka. Jsou velké životní zkušenosti, chybama se člověk učí. Další zpráva. Ahoj, u nás je to přesně tak, že máme společný účet, posíláme tam oba dva peníze dohromady. Manžel vydělává víc peněz než já a je mu jedno, kolik z toho utrácím. Jsem šťastná žena. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj rádio, my máme společný účet, přijde mi tam výplata a partner mi celou vybere. Mám radši hotovost a on zase jede online bankovnictví. Já platím jídlo a výlety, partner platí bydlení a dovolený. Co si utrácíme bokem, tak to se u nás neřeší. Pěkný den, zdraví Jana. No děkuju, to znamená, musíme zatím udělat nějakou tečku. Je to nepopulární názor, který se málo kdo bojí říct nahlas, protože v tom vztahu tak převládá pořád to, že ten společný účet je vlastně jako známka důvěry. Na druhou stranu, když má každý svůj účet, tak je to podle mě také známka důvěry. Je to trocha svobody a důvěra v toho druhého, že když mu tu svobodu dáme, tak se vlastně nic neděje a my se nebojíme. Dva různé úhly pohledu. Moc děkuju za všechny reakce. Další nepopulární názor zase za týden ve čtvrtek.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
8: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
7: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
8: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Za chviličku Damiano David, taky John Legend s hitem All of Me. Dáme si trochu romantiky. Dneska ještě pořád venku krásně koukám, ale tady na to počasí a vypadá to, že meteorologům to asi nakonec vyjde. A takový ten Murphyho zákon schválnosti, že když mělo pršet celý týden a nakonec celý týden vlastně bylo tak nějak jako hezky, tak o víkendu, kdy budeme mít volno, tak to nakonec zase všechno jako přijde. No. Na druhou stranu, můžeme toho využít, že venku bude ošklivě, můžete být doma, můžete poslouchat Hit Radio, protože i zítra, ne zítra vlastně, zítra není víkend, on je čtvrtek teprve. No jo. A pak, že to v životě všechno letí hrozně rychle. Ten pracovní týden, ten se vždycky vleče. V sobotu a v neděli, o víkendu, tady na Hit Radio pro vás máme dopoledne ještě jednu fantastickou věc, a to chytré hodinky v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jak se je můžete vyhrát, to řeknu za chvíli. A stejně tak i za chvíli už dorazí i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci. Po 15. hodině se na vás těšíme a ne, že bychom vás chtěli vytočit, ale budeme se vás ptát, jaká věta vás vytočí naprosto spolehlivě. Zatím si napište číslo na náš WhatsApp 724 883 596 a odpoledne si o tom popovídáme.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: John Legend na Hit Rádiu a trocha romantiky na čtvrteční odpoledne, o kterým jsem si ještě před chviličkou myslel, že je páteční, ale nevadí. To znamená jen jedno a to, že se zítra spolu uslyšíme taky tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra samozřejmě ve 12 hodin taky páteční srdcovky a pak i narozeninová srdcovka. Stejně tak, jako vás narozeninové srdcovky čekají také o víkendu dopoledne, respektive narozeninová ruleta, to znamená, že uslyšíte hit z roku, kdy jste se narodili. A máme toho o víkendu pro vás mnohem víc, protože v rámci dopoledne na Hit Rádiu v sobotu a v neděli, tak si můžete i tento víkend vyhrát skvělý hodinky. Jsou to hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun. A teď jak na to? Stačí, když nám na náš web hitradio.cz napíšete, jaký hit vám zlepší náladu. A pokud ten váš hit i s vaším vzkazem uslyšíte a dovoláte se do vysílání do 10 minut, tak vyhráváte chytré hodinky Garmin pro vaše děti. Jo? Třeba. Garmin se specializuje na chytré hodinky pro každého, i pro děti, i pro vrcholové sportovce nebo třeba potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností a nadčasovým designem. V jejich portfoliu si každý najde přesně to, co potřebuje. A platí to i pro playlist Hit Rádia, i u nás uslyšíte přesně to, co potřebujete slyšet, co vám zlepší náladu a co vás možná třeba i trochu rozněží, jako před chviličkou John Legend. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra a vy si dál užívejte dnešní den s Hit Rádiem. Za chviličku taky se skupinou Činasky, která opět spojí naše dva národy dohromady. A od 15 hodin zase všechny rozdělí naše odpolední show. Tak se mějte krásně a přežijte čtvrteční zbytek dne v práci. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
13: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
12: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
13: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.
8: Kaufland.
14: Jsou tady.
8: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
17: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
21: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
22: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme na Táborsku, silnice 137 od Malšic ve směru na Sudoměřice u Bechyně, u odbočky na Třebelice je velmi vážná dopravní nehoda, jedná se o srážku osobáku s motorkou, zasahuje tam kompletní sestava IZS. V Táboře v ulici Palackého probíhá vyšetřování nehody srážky osobáku a koloběžky a pozor taky ve Strakonicích, tam je uzavřená ulice Švandy Dudáka, protože tam probíhá zásah policie České republiky, byl tam nahlášený člověk se zbraní, nebezpečný, takže ho tam policajti teďka nahánějí a asi ho budou pacifikovat, takže ulice je zavřená a jsou tam spousty policajtů, bacha na to. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Fajn.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Asociace penzijních společností nesouhlasí u penzijního spoření se snížením poplatku za správu. Ten by měl být 0,5%. Nižší poplatky prý automaticky nepovedou k vyšším výnosům pro klienty, protože penzijní společnosti pak budou mít méně peněz na poskytování profesionálních služeb. 45 tisíc hrubého měsíčně. Tolik je teď průměrná mzda na jihu Čech, i když řada lidí na takovou částku ve výplatě vůbec nedosáhne. Podle statistiků mzdy meziročně vzrostly o 8,5%, zhruba o 3,5 tisíce korun. Ve srovnání s celým Českem ale Jihočeši pořád berou v průměru o víc než 5 tisíc méně. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří. Současně bude zřízeno několik bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. A jeho stroje hlásí první velkou letní posilu. Do Českých Budějovic míří Marek Pery, nejvíce bodující volejbalista posledních dvou extraligových sezon. 28letý univerzál přichází z Benátek nad Jezerou a má pomoct Jihočechům zpátky na nejvyšší příčky. V minulém ročníku bral Jihostroj bronz, teď chce zase výš.
3: Bude teplo a letňák je zpět, od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
2: Jdeme na počasí, dneska odpoledne na jihu povětšinou oblačno, postupně ale čekáme srážkové mraky, místy se nevyhneme ani bouřkám a zítra nás čeká opět teplotní sešup. Naměříme 16 až 19, povětšinu dne počítejme se zataženou oblohou a deškem, vybrat se to má zase v pátek na večer, jako na houpačce.
1: Hit Radio Faktor.
4: Hezké čtvrteční odpoledne, my už si tady teda v tom počasí připravujeme na ten páteční nepočas, ale teď zatím docela dusníčko, co?
5: Je dusno, ale o víkendu bude krásně, máme se na co těšit a co nás ale bude zajímat hned po 15. Jaká věta vás spolehlivě vytočí?
4: No, já jich už mám připravených několik, tak vy se taky připravte, tady jsou Imagine Dragons.

0: Huntrix a nejoblíbenější dětský hit současnosti Golden. Ještě taky Shakira Zoo, ale pokud zrovna jedete teďka třeba ze školy autem, tak jste si mohli udělat pořádnou autopařbu.
1: Krásné odpoledne s Hitrádiem Faktor. Snad vás nikdo v tom autě neštve, jo? Protože my se vás ptáme, jaká věta vás spolehlivě vytočí? Máš nějakou takovou konkrétní třeba?
0: Prosím tě, uklid si to po sobě.
1: No, ale tak co
0: tě zase jsi tu nechal ten hrníček.
1: No, a proč je to rozčílo, když jsi bordelář?
0: Nejsem.
1: Já třeba nesnáším větu, uklidni se. Jsem snad rozčílená.
0: Myslím, Jano, uklidni se, jo.
1: Jano, ještě oslovení Jano.
0: Jano, uklidni se.
1: To je pro mě něco jako nadávka.
0: Já vím, právě proto jsem ti to řekl. No.
1: Jako od cizího člověka, který mě nezná a řekne mi Jano, tak to je v pořádku, ale když mě někdo zná a řekne mi Jano, tak vím, že mám nějaký průšvih.
0: Počkej, a to ještě já to vylepším, jo. Janino, uklidni se.
1: To je ten hrneček.
0: Kdybyste ji teďka viděla, jak se na mě podívala, kdyby pohled mohl zabíjet, už jsem studená mrtvola. Jako.
1: Prosím vás, dejte nám vědět, faktoráci, přes náš WhatsApp, hlasovky nebo zprávy číslo 724 883 596.

0: Relax, klídek, Mika na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čecha, míříme spolu do těch Strakonic, tak prosím tě, Ani, ty tam máš svý prazdroje, co se tam děje?
1: Už jsme o tom mluvili v dopravě před 15. hodinou. Ve Strakonicích se pohybuje muž se zbraní. Je to konkrétně v ulici Švandy Dudáka, což je nahoře, jako by když se jede na Katovice nebo na Dražejov. Na místě jsou všechny dostupné hlídky, které po něm pátrají. Podle mých zdrojů přímo ze Strakonic na místo dorazila i zásahovka z Budějic. Muže se zatím nepodařilo najít. Podle iDNESu by to měl být nějaký obyvatel, který tam bydlí, ale naštěstí nikomu se nic nestalo.
0: No, takže prosím vás, Strakoňáci, jo, žádný blbosti, než že si budete zapojovat, to nechte asi na mužích zákona, ať si to vyřeší sami a nepřekážet hlavně.
1: Ne, určitě, a v ní bych tam nechodila, ono je to fakt nepříjemný, protože můj synovec tam bydlí, takže spoustu lidí tam znám, prosím vás, jestli tam máte blízký, zavolejte jim, dejte jim vědět, ať si radši pustí rádio a jsou doma, než se to vyřeší, my to budeme sledovat.
0: Ještě přidám jednu dopravní nehodu, v Písku na mostě přes řeku, přes Otavu na 20 na hlavním tahu je nehoda osobáku a náklaďáku, zasahuje tam policie, šetření ještě na hodinu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres, my ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Pozor si dávejte v ulici Zámek v protivíně.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
14: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
15: Go, go, go.
16: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Farben takhle parádně vyhrávají na Hit Rádiu Faktor ve čtvrtek odpoledne. My jsme se vás ptali, co vás dokáže spolehlivě našlápnout, když vám druhý řekne.
1: Koukáme se na vaše zprávy, které nám píšete na WhatsApp. Lukáš píše, ono se to rozbilo samo. Když se to rozbije samo, tak co tě na to může vytočit? Ne?
0: No, děti jako spolehlivě dokážou třeba večír, jo, když už to chystáš do peřin a najednou z ničeho nic. Tati, já potřebuju na zítra do školky tohle a tohle, no, už jsi měl spát, ale já to potřebuju.
1: Jo, jo, něco takového nám napsala i Adéla a líbí se mi i zpráva od Katky. Nevím, kde to je, ale měl jsem to tady.
0: Aha.
1: No, to jo. Asi zmizelo. Mm-hmm.
0: No, v každém případě ty jsi se pochlubila, že ti vadí, když tě někdo oslovuje Jano, uklidni se. A na to zareagovala moje sousedka, hele, která shodou okolností taky Jana.
2: Musím říct, že ty tvoji kolegyně úplně rozumím, protože když mi někdo řekne Jano, tak mě to dokáže neskutečně píp, víš co. Prostě Jano, mám pocit, že když mi někdo říká Jano, že mě prostě nemá rád. Tak pá.
1: Takže vidíš, není to jenom můj problém, Jani, zdravíme. A faktoráci, vy nám klidně dávejte vědět i nadále. Naše WhatsApp číslo je 724-883-596.
0: A naše odpolední show musí pokračovat. To zpívají i Queeni. Show must go on.

0: Bela Klingande na Hit Radio Faktor 15.39 aktuálně ze Strakonic a to uklidnění. Mluvili jsme o tom, že policie obklíčila ulici Švandy Dudáka a okolí, pátrala tam po ozbrojenému muži. Jirko, řekni, jak to nakonec dopadlo.
1: Mají ho, chytli ho, je to nějaký syčák, měl vzduchovku a někomu postřelil kočku.
0: Dobře to dopadlo, kočka je teda opravdu zraněná, asi někomu vadila kočka, prosím vás, nedá se to řešit i nějakým jiným způsobem? Jako, víš, já přemýšlím, co se honí člověku v hlavou, když vystřelí po zvířeti, který za nic nemůže.
1: Fajn, ale taky to vem z té druhé strany, že prostě někdo spanikaří a řekne, hele, on tady chodí člověk s pistolí a v tu ránu jsou toho plný média. I k nám se vlastně tato informace dostala přímo od policie.
0: Ale samozřejmě, beru to z té druhé strany, udělal úplný hrozný halo po celé Strakonicích, vystrašil spoustu lidí, jenom proto, že mu vadí kočky, tak je... já nemůžu mluvit prostě, ale doplňte se tam, jaký slovo chcete. Důležité je, že se nikomu nic nestalo, nikdo není už v ohrožení, žádné další nebezpečí nehrozí, policejní hlídky se stáhly a můžou zasahovat tam, kde jsou opravdu potřeba.
1: Tak přejeme vám hezký odpoledne a ještě se za chvíličku podíváme na silnice, jo? Tak držte vlnu.
2: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
17: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
16: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
17: Co si vezmu na sebe?
16: Zalando.
18: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeumcb.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: To jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray před 16. na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a jdeme rovnou na Táborsko k nehodě, o který jsme tady mluvili přesně před hodinou. Je na silnici 137, trasa sudu Měřice u Bechyně Malšice. Na úrovni Třebelic je silnice 137 zavřená v tuhle chvíli, protože ta nehoda osobáku a motorky je velmi vážná. Zasahovala tam rychlá letecká služba, takže tam byl vrtulník a bude se vyšetřovat zhruba do 18. hodiny, tak s tím prosím vás počítejte, policie vás na místě navede na nějakou objízdnou trasu. A jinak je problém také na dálnici D3, je to 95. kilometr ve směru od Českých Budějovic jakoby na Tábor, kousíček za Soběslaví, jak jsou takový ty sjezdy na Soběslav nebo na Tučapy, tak kousek za je odstavené auto a je tam prasklá pneumatika přímo na silnici, tak si o to někdo nerozbíte vaše vozidlo. S nejvyšší opatrností projíždějte i krajským městem, kde se nám trošku doprava zadrhává, ale to je každý odpoledne. To je taková ta klasika. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady. Wow.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
17: Krásné odpoledne, je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Maximální cena benzínu dnes opět klesla, a to na 1,40 Kč 98 haléřů za litr. Cenový strop u nafty naopak mírně vzrostl na 39,51. Zásah proti rušení nočního klidu v Budějcích teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Policisté v půlce května zadrželi dva mladíky, kteří měli po příjezdu hlídky utíkat. Na sociálních sítích se ale objevily záběry, podle kterých mohl jeden z policistů při zákroku postupovat příliš tvrdě. Inspekce proto řeší podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Výdejny potravinové pomoci budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst

0: Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to řekl její předseda Aleš Slavíček. A basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na 4 vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Série bude pokračovat v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic.
1: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Dáme si i počasí, dneska odpoledne denní maxima i na 26, postupně se ale bude zatahovat a na večer se nevyhneme dešti, občasné přehánky nás budou provázet zítra po celý den, mračná by se měla začít protrhávat opět v pátek k večeru a zítra to bude na mikinu, naměříme jen mezi 16 a 19 stupni.
2: Hit Radio Faktor
3: 16.02 s vámi Jirka, Jana a taky Pavel.
4: Dobré odpoledne, faktoráci. Skvělá zpráva, průměrná hrubá mzda vzrostla a na jihu Čech už je to víc než 45 tisíc korun.
3: Ty mě chceš rozesmát nebo rozplakat?
4: Máte to, faktoráci?
3: Ne.
4: Můžeme to vidět.
3: Tak boží mlejny melou, to zaspívá právě teď Eva Farná, pak na to vlítnem.

0: a pak, že Ray Dalton neumí dělat rychlý hity. Blood Runnin' a Night Radio Factor 16.09. Já nevím, chce se nám vůbec o tom mluvit? O té mzdě?
1: Chce se nám mluvit, jeho Češi si polepšili, průměrná mzda hruba je v jižních Čechách 45 071 korun, průměrně lidem přibyly 3,5 tisíce měsíčně. Aha. A není to jen na papíře, jo, protože když se započítá inflace, tak průměrná výplata rostla rychleji než ceny, takže ten reálný zisk je skoro 7%.
0: My jsme dali tenhle ten příběh samozřejmě i na náš Facebook a zaujali nás komenty a jako tentokrát musíme vás pochválit, protože se to obešlo bez invektiv a spíš si z toho děláte docela srandu a tak jsme některý nejzajímavější vytáhli.
1: Lída píše, že za ní někdo bere půlku, to asi tak odpovídá. Robert zase, že za 2 měsíce to vydělá a že má ještě litr do plusu, tak kdo má jeho peníze, se ptá, zatím se nikdo nehlásí.
0: Mě nejvíc baví Michal, jo. Alpi tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: To je z nějakého filmu.
0: To je z Vesničko má středisková, no to říkal pan doktor.
1: A pak je tam diskuze, kterou vyvolal Ruda. Jako sorry, ale kdo to nemá a stěžuje si, je neschopný. A úplně čekám, že na mě naběhne milion lidí, že i ty méně placené profese jsou potřeba a budou mít pravdu.
0: No samozřejmě, no. Že budou mít pravdu. Tady Markéta mu na to reaguje, píše sociální služby 27 tisíc. No.
1: A vem si kuchařky ve školních jídelnách, no. To je úplně k plánči a přitom takový dřiny prostě, co tam mají. Faktoráci, klidně nám taky dejte vědět, jak to vidíte a jestli vám to přijde fér.
0: Zdravíme i do nemocnice sestřičky, že jo?
1: Aby si na ně náhodou nezapomněl.
0: Nikdy na ně nezapomenu. A posílám jí písničku.
1: Jo.

0: about you now.
1: Sugar Babes, Hit Radio Faktor s vámi. A nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pokud u Kaplice vidíte na silnici loď, tak jste v pořádku, jo? Je to tak. U Kaplice na budoucím kruháči u Molky někomu spadnul z návěsu velký nafukovací člun i s motorem a parkuje tam na silnici, takže dojďte si to tam sebrat, prosím vás, ať neděsíte lidi takhle při čtvrtku, jestli myslí, že se zbláznili, jakože proti ním jede loď. A taky velká škoda, že jo, to je drahý. Vy do toho nevražte, asi bude probíhat nákládka, přece jenom takový člun, to je hodně velká finanční ztráta. Takže majiteli, ať to všechno dobře dopadne a vy, ať se vám dobře jede a kdybyste narazili na další problémy, ne čluny, ale třeba něco jiného, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Speny.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
13: Kam to všechno dát?
12: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
13: Snadno dostupné a monitorované.
12: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
14: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
16: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cz.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Daša Austin, Hit Radio Faktor vám teďka řekne, kam byste se mohli o víkendu vrtnout. Kam
1: vyrazit? Začneme pátkem, protože Jihočeské muzeum láká na tradiční muzejní noc. Jo, bude to od 5 do 10 večer, program pro děti i dospělé, interaktivní expozice, výstavy, doprovodný program. Taky tam bude chůdadlo, workshopy a různé aktivity. Tak si to dojděte užít.
0: Pokud byste chtěli nějak zabavit vaše děti, tak tato neděle, mimochodem má být docela hezký počet, časí 7. od 15 do 18 hodin nedaleko kaplice ve Velkých Skalinách proběhne velký den dětí. A teď pozor, jo. Tlapková patrola v kompletu, Ledový království v kompletu, Mickey Mouse, Minnie, celá ta sestava, že jo, Goofy, Daisy a tak dále a tak dále. No tyjo, rozhodně doražte, budu tam taky.
1: A já ještě přidám celovíkendový tip. Od pátku až do neděle bude na kleti Himalajská koruna. To je charitativní výzva, není to závod. Můžete vyrazit z Červeňáku přes kleť na parkoviště v Krasetíně a zpátky dohromady 12 kiláků. A můžete to během 2 dnů absolvovat 10krát.
0: Tak proto seš převlečená do sportovního?
1: No, rozhodně. Protože tahle akce je na podporu osobní asistence IKOS Český Krumlov.
0: A to je třeba. Takže víc tipů samozřejmě, kde najít?
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Fight Lullaby, Hit Radio Faktor s vámi a teďka bacha, jo, faktoráci, pokud jste čtenáři, stejně jak třeba moje kolegyně Jana Křížová, tak se vám budou hodit knížky zadarmo.
1: Máme pro vás čtení na celé léto, já to zrovna koumám na našem webu, protože vy můžete vyhrát kompletní kolekci knížek od Lízy Reganové, to je strašně oblíbená autorka po celém světě, píše hrozně napínavý thrillery a já právě koumám, co všechno vydala a musím se pochválit, mám to všechno přečtený, protože my máme rádi se ségrou, takže vždycky přijde zpráva, vychází nová Reganová.
0: Aha.
1: Jo, takže my to všechno víme, dotek osudu, smrtící nádech, vražedná temnota.
0: Jak tady o tom mluvíme už vlastně nějakou tu dobu, protože to je soutěž o to, je v našem poledním vysílání s Jirkou Plnářem, tak jsem si to našel jenom tak pro zajímavost, protože já samozřejmě tyhle ty knížky nečtu, ale oni jsou drahý normálně.
1: Oni jsou knížky obecně drahý, Jirko, no to by si věděl, takže je právě dobrý tohle dostat. Za kolik můžeš mít? Za 400
0: třeba? 398 stojí tady.
1: Krát 12, tak to je nějakých 5000, jestli dobře počítám. A jestli počítám blbě, jak si to spočtěte sami dobře. A hlavně nás poslouchejte vždycky popolední. Mně se to hrozně líbí, ta soutěž, protože Jirka čte tu ukázku a posluchač pak hádá, jestli je to pravda nebo není. Zní to moc dobře.
0: Tak vlastně zítra se zase soutěží, že jo?
1: Ano, podrobnosti máte na našem webu.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
15: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
14: a poctivé pivo z místních pivovarů.
15: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jay Avicii, vzpomínka na něj na Hit Radio Faktor Waiting for Love.
1: Dobré odpoledne, faktoráci. Těšte se na pondělí, většinou to není jako den, na který byste se těšili, ale my pro vás máme důvod, protože startujeme naší dopravní hlídku. Co naší? To bude vaše dopravní hlídka, protože pokud se do ní zapojíte, můžete každý den vyhrát plnou nádrž zadarmo.
0: No, my budeme proti zvyklostem chtít, abyste nám posílali tentokrát vaše dopravní zpravodajství ne na naší linku, ale na naší jinou linku, na tu WhatsAppovou. A ta má číslo 724883596.
1: Ale je to jednodušší, že jo, protože no. Si uložíš číslo do telefonu, na WhatsAppu jste stejně skoro pořád, ne, tak jenom pošlete hlasovku nebo pošlete textovku, to už je na vás. No a když to uděláte, tak každý den my takhle odpoledne vyhlásíme toho, kdo od nás dostane plnou nádrž zdarma. Musíte nám poslat nějaký dopravní tip, samozřejmě, jo, je to hlídka, tak...
0: Tak buďte našimi hlídači, vyplatí se to už od pondělka.

0: I'm with you zpívá Avril Lavigne na Hit Radio Faktor. My to máme stejně, taky jsme s vámi na silnicích. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor za Českým Krumlovem na silnici 160. Je to na úrovni Novýho Spolí ve směru na Větřní. Probíhá tam sběr popadaných kamenů, takže bacha. Jsou tam hasiči a uklízej. V téhle hodině se zase bouralo. Je to na Prachaticku. Když byste jeli od Zablatí na Albrechtovice na Libínský sedlo, tak na úrovni Hlásní Lhoty v té zatáčce se vysekal motorkář a zasahuje tam u toho záchranka. Vyšetřování zhruba do 6:30, tak s tím prosím počítejte. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: On Air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Hezké odpoledne, máme 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Podle ministryně financí Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Na Lipně se v srpnu bude sportovat ve velkém. Čes Lipno Sport Festival nabídne ke konci prázdnin víc než 30 sportů, která si budeme moct sami vyzkoušet. Vedle běhu, cyklistiky nebo jógy se vrací i jachting a nově přibude třeba kombinace běhu a střelby. Organizátoři myslí i na bohatý hudební program. Loni festival přilákal 55 tisíc návštěvníků. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o šestkici států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. A čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit

0: základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek. Zápas začne 2 hodiny po půlnoci našeho času.
1: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Končím počasím, večer a noc nám proprší, naměříme okolo 12 stupňů a neohřejeme se ani zítra přes den. Předpověď po většinu dne hlásí zataženo s přehaňkami, mračná se mají začít protrhávat až ke konci dne a naměříme slabých 16 až 19.
2: Hit Radio Faktor.
3: Jaký počasí bude v pátek, to už víme, ale teď je ještě čtvrtek po 17. hodině a na Hit Radio Faktor s vámi Jana, Jirka a Pavel.
4: Dobré odpoledne, faktoráci, a Daliborům všechno nejlepší k svátku. Říkal si hurikán. Byl to Dalibor Janda tady to, že jo?
3: No samozřejmě a stále je. Takže kluci, posíláme vám Eda Sheerana a neboli

0: Linkin Park, to se zpěvačkou Emily Armstrong neskutečně šlape i na Hit Radio Faktor takhle při čtvrtečním odpoledni.
1: Dobré odpoledne, jestli máte radši české písně, tak zítra vám určitě kápneme do noty, protože v 8 hodin ráno do naší snídaně šampionů dorazí kapela Krištof a představí nám novou píseň, která se jmenuje Půlnoční hřích.
0: Co si pod tím mám představit? Už máme nějaký jako nástřel, o čem by to mohlo být?
1: Já jsem si tu písničku i poslouchala a docela jsem si o ní i něco přečetla. Takže je to o tom, že Richard Krajíčo má milostný románek s Dominik Aladža, která na té písničce participuje s nima.
0: Počkej, a co Krajíčová, paní?
1: Ale tak to je jenom jako, to je jenom v písni, jo. Jsou tam básně, jak Richard Krajíčo umí básnit, jo. Takže pod přehršlí básnických obratů si tam slibují i půlnoční pich.
0: S tvrdým i?
1: S někým.
0: Oh.
1: No tak smys, viď, ale proč ne?
0: No tak smyskama, kdo by nechtěl mít nějaký ten půlnoční hřích, že jo? Tak nezapomeňte ladit zítra snídaní šampionů 8 hodina, kapela Krištof a Richard Krajíčo živě v našem éteru. Hey!

0: Jedna letní na Hit Radio Faktor, Kato a John, Turn the Lights Off. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na silnicích vás potrápí další uzavírky železničních přejezdů. Ode dneška jsou totiž uzavřené ty v Rybníku, nedaleko Dolního Dvořiště. Jeden bude zavřený do 9. a druhý bude zavřený do 10. června. Na druhou stranu zítra se otevírá ten na Velešínském nádraží, takže aspoň jedna dobrá zpráva. Přejeme vám šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 801.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tak to je teda bomba. Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
7: www.elvaprofi.cz.
6: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
10: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
9: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
10: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací jdete na Go Out.
11: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
18: Hit Radio.
19: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Leony By Your Side, neboli In My Mind, tuhleto melodii znáte velice dobře. Na Hit Radio Faktor, ačkoliv začíná léto, tak budeme mluvit o bruslení.
1: Hele, ono to uteče jako voda, nechci vás strašit, ale Vánoce jsou tady za chvíli. A vyrážíme do Tábora, protože už několik let táboráci prosili na radnici, aby mohli mít v adventu bruslení na náměstí.
0: Jako to mají v Budějcích, jako to mají v Písku a v Prachaticích.
1: Ano.
0: Takže teďka se dočká konečně i Tábor a počkej, nepostavili jim tam teďka nový zimák.
1: Paradoxně, několik let radnice říkala, že bohužel, že je to hrozně drahý a teď, když dostavili druhý zimní stadion, tak radní rozhodli o tom, že adventní kluziště bude.
0: Jestli oni na tom zimáku neušetřili nějaký ten milion, víš, že si řekli, hele, ono to bude drahý, tak kluziště nebude, teď najednou se našla úspora, pic, uděláme to.
1: No, ono to bude v pronájmu, takže to nebude asi úplně tak, že by zbyly nějaký peníze, navíc se tam bude platit i vstupní za to, ale zase to bude krásný, jo, 20x10 metrů od začátku adventu na 6 týdnů u odpočinkové zóny při Jiráskově ulici a vedle se vejde i trh.
0: Nechci nic říkat, ale stejně nejkrásnější kluziště mají bezesporu Budějce na náměstí Přemysla Takrát druhého, protože se bruslí kolem kašny.
1: Ale táboráci aspoň nemusí dojíždět.

0: Hit Radio Faktor s vámi a taky čas loučení, protože je dneska čtvrtek, tak úderem 18. hodiny startuje Hit Radio Klasik a my vás zase přeneseme možná až o 30 let zpátky a poslechnete si ty vaše nejoblíbenější hity z té doby.
1: Teď se ale podíváme i o pár hodin dopředu, zítra 5. června, Národní den koblih, kdybyste nevěděli, co k snídani. Myslím si, že koblihu si určitě zasloužíte v pátek.
0: Vegetariáni budou mít taky pré, je to den vegiburgerů a pokud se chcete proletět, tak je to den horkovzdušných balonů.
1: Den poděkování, takže si nezapomeňme zítra poděkovat. My už vám děkujeme dneska za to, že jste byli s námi a budeme se na vás těšit. Jirko, budeme se na vás těšit zítra?
0: No ty určitě, já mám další svatbu, takže já jsem zítra v Šindláku na svatbě.
1: Ty se ženíš dvakrát týdně, tak já tady budu ve tři, mějte se krásně.
0: Ahoj.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
0: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Plavky.
13: Plavky.
12: Plavky.
14: Plavky.
15: Plavky.
16: Plavky.
17: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
6: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
2: Co je? Co je?
3: Co je?
6: WhatsApp, co je?
19: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
6: Dneska přímo?
19: Dneska přímo, ano.
6: No to nám to vyšlo krásně.
19: No.
2: Co je?
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám komplikace na příjezdu do Hluboké nad Vltavou. Opravuje se tu křižovatka na Tyršově ulici, kde má stát nový obchodák, a místo budeme objíždět minimálně do půlky července. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Sì, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Nejčastější domácí havárie souvisí s vodou a vodovody. Vyplývá to z údajů pojišťoven. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
16: Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení, to vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 000 korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či topenáře.
15: Jen Česká podnikatelská pojišťovna řešila za rok 2025 zhruba 4 000 vodovodních škod. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garo. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce 3. hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
17: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
15: Ranní teploty je kolem 10 až 15 stupňů, většinou pod mrakem, a na většině území bude také pršet. Čekají nás přehánky nebo dokonce i bouřky. Večer budou ustávat a čekají nás teploty kolem 16 až 21.
18: Hladíte Hit Radio, přejeme hezký... No, vypadá to, že podle hodin už večer. Je to 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic.

Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Can't touch this.

touch this. Why you standing there, man? You can't touch this.

Tohle dobře znáte, to je MC Hammer. You Can Touch This. Věc, která nám zahájila aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vzpomínat teď budeme taky na jednu americkou rockovou partičku. Je to skupina Toto, nejdříve založena dvěma bratry, ten třetí se k ním taky později přidal. Na kontě tím největším hitem rozhodně Afrika. Každopádně Rouzana, tu vám hrajeme právě teď a určitě bychom na ní neradi zapomněli. Tak užívejte, hezký čtvrtek.

0: To byla velká romantiárna, Whitney Houston jste určitě poznali. I Have Nothing byla věc, kterou jsme teď připomínali. Byla to taková chvilka nostalgie tady na Hit Radio, kdy posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který dále nabídne třeba Scatmana Johna, to se zase vrátíme do starých zajetých kolejí a dáme si pořádnou party energickou věc. Taky Alana Miles, Black Velvet, i s tím můžete počítat. A nebo slovenská skupina No Name, ta je připravená v těch dalších minutách playlistu Hit Rádia. Teď každopádně pojďme trošku vzpomínat, nepůjdeme do 80., 90. ani milénia, půjdeme pouze do dnešního rána a připomeneme si, jak se vstávalo s Michelem a Jasmin.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
5: Co je?
6: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu!
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
12: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
13: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. I'm

Tohle byla všude zdejší skupina No Name, pánové to často říkají na svých koncertech, protože je pravdou, že v Čechách možná hrají více než na Slovensku. Děkujem, že si. Tak to byla věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. To pro vás máme až do 21. večerní. No a teď si dáme naprostou ikonu poloviny 80. Tehdy, když přišly takové ty europopové hity, nesměl chybět ani projekt, za kterým stál Jermaine Jackson a taky Pia Zadora. When the Rain Begins to Fall. Už podle názvu i podle prvních tónů určitě budete vědět, o co jde. Je to tahle fantastická věc, která vás naladí na tu správnou vlnu. Konec konců je čtvrtek večer, páteček už se blíží, potom víkend. Tak doufám, že pro většinu z vás to bude jenom velká pohoda.

0: Tohle je hudební projekt Everything But The Girl. Missing, věc, která teď zněla éterem Hitrádia. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Hrajeme vám to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. A vrátíme se taky na taneční parkety minulosti. Na žádné dobré oldies party tohle prostě nesmí chybět. Ace of Base, jasná věc. Těch písniček, které mají, je opravdu mnoho. Těch, které známe, ale pro ten dnešní večer jsme vybrali Life is a Flower. Tak už za chvilku přidáme do konce hodiny třeba i skupinu YouTube.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Vinebox CB vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz. Go, go,
7: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
10: CZ. Náplně hned.
11: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, byla, CZ.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uších máte Hit Radio, k 19. hodině nás dovedla Vanessa Paradis. Jole Taxi, skvělá věc, kterou jsme si teď nabízeli féteru.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme hodně stylově. Nachystaný je Robbie Williams. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrteční večer.

10 minut po 19. si na Hit Radio hrajeme hodně na pohodu. Tohle je Chris Isaac, Wicked Game. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. My teď dáme prostor Madoně. Ray of Light, tak to je další nachystaná věc. Za chvilku zabrouzdáme taky do českých luhů a hájů. Z té domácí hudební scény si nabídneme skupinu MiG-21, snadné je žít. Tak to je heslo, které nám budou šířit eterem už za malý okamžik. Teď Ray of Light, tak si to dejte pořádně na hlas.

0: Hit Radio Faktor.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

vypne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka vypne,

0: Naprosto jasnou a konkrétní zprávou pro nás měla skupina MiG-21 Snadné je žít. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A víte, co pro vás máme připraveného dál? Třeba tuhle obrovskou klasiku. To je Maggie Reilly, Every Time You Touch. A už za chvilku ji uslyšíte v kompletním znění. Taky skupina Roxette a nebo Tarkan. I s těmi všemi můžete na Hit Radio v příštích minutách počítat. Hit Radio.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Tohle je písnička spojená snad s každým hokejovým šampionátem. Tarkan Šimárik. Proslavil se zejména díky té puse, která zazní právě v té skladbě. A proč? No protože na hokeji v rámci různých přerušení a přestávek je populární něco, co se jmenuje kiskam, určitě to znáte. Kamera si vybere nějakou dvojici v ledišti, ta se promítá na kostku, tam nad ledovou plochou a ta dvojice by si měla dát pusu. Občas jsou z toho kuriozní situace, kdy se třeba zjistí, že to jsou sourozenci nebo dva úplně cizí lidé. No prostě tak i tohle k hokeji patří. Stejně jako Tarka na Šimárik, kterého jsme připomínali právě teď na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Ten letošní hokejový šampionát, ten je za námi. Pro českou reprezentaci úplně slavně nedopadnul, ale budeme si držet palce do příštího roku, protože když to jednou nevyjde, tak příště musí. My se každopádně pomaličku přeorientujeme na fotbal, protože co nás čeká po 20 letech, tak to je právě fotbalové mistrovství světa, kam se česká reprezentace kvalifikovala díky fantastickému utkání, které probíhalo u nás doma v České republice. Mimochodem, dneska má česká fotbalová reprezentace první zápas. Není to ještě oficiální zápas v rámci mistrovství, je to pouze přátelák, vlastně přípravné utkání. Guatemala bude naším soupeřem, výkop je ve 2 hodiny ráno našeho času, protože se hraje nedaleko New Yorku. Tak uvidíme, jestli se českým fotbalistům bude dařit o něco více, než to bylo u českých hokejistů. Komu se na hudební scéně hodně dařilo? Tak to byla lotyšská partička Brainstorm, která na triku má singlovku Maybe. Je to One Hit Wonder, žádným jiným už to nepředčili, ale o to víc je skvělejší.

0: Tohle je muzikálová záležitost Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. I té jsme dali prostor tady na Hitrády. V rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic až do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jako každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Teď se připravujeme na čtvrteční večer a pomaličku na ten pátek, na konec pracovního týdne. Tady doufám, že alespoň pro většinu z vás, že ten víkend budete mít volný, že si pořádně odpočinete a hlavně si ho hodně užijete. Pochopitelně budeme rádi, když to bude i ve společnosti Hitrádia. Outcast Heya nebo MC Erika Barbara, tak to jsou interpreti, které pro vás máme nachystané ještě do konce té aktuální hodiny. A bude co poslouchat.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Tohle je další krásná hudební vzpomínka. Gumbay Dance Band, Seven Tears. I takhle vám hrálo Hit Radio.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
0: Hit Radio Classic pokračuje, ještě 60 minut pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký čtvrtek.

Chicken a Brian Adams Don't Give Up. Tohle je věc, kterou vám teď hrajeme na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, kde vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu a ten je prakticky nekonečný. Takže i další věc je naprosto fantastická a důvěrně budete znát. Gareth Gates, Anyone of Us. Člověk, který vyhrál Pop Idol a stal se jednou z nejikoničtějších britských popových hvězd všech dob. Připomínáme ho právě teď.

0: Fantastická Alanis Morissette, tohle byla singlovka Ironic. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Držíme vám místo v první řadě na skupinu Tým. Skupina Tým tady ve vysílání Hit Radia už za pár okamžiků. Držím ti město je single, který určitě můžeme slíbit. Taky Rhythmix se dostanou prostor. Here Comes the Rain Again. Velká, obrovská, globální hitovka, kterou pro vás taky máme nachystanou. Tak už za chvilku.
1: Hit Radio.

hodně na pohodu a hodně pozitivně si hrajeme ve čtvrtek večer. V 8:30 Natasha Thomas. Save your kisses for me. Tak i to byla věc, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Za chvilku Doctor and the Medic, Spirit in the Sky. Doctor, to je také píseň skupiny Aqua, Doctor Jones, ale o Aqua nemluvím tak pro nic za nic, mám ji totiž připravenou playlistu. Ne Doctora Jonese, ale možná písničku, která je ještě o něco větším hitem. Jo, tahle dánsko-norská parta stojí za singlovkou Barbie Girl a tu teď posíláme mezi vás.

Dr. Andy Maddox, to byla záležitost, kterou jsme slibovali a sliby splnili. Spirit in the Sky. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My vám občas rádi připomeneme nějakou tu písničku, na kterou se možná trošku zapomnělo, byla by to velká škoda. A možná je to třeba případ tento. Zase tak často to neslýcháme. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ale právě od toho je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby nám tyhle hity oprášil, připomněl a měli jsme možnost si trošku nostalgicky zavzpomínat. Tak už je za chvilku tahle muzika, taky Dario G, anebo Donny Warwick. To všechno pro vás máme do příštích minut na Hit Radio.

Řádně řízli do kytar. Tohle byl Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Single, se kterým se loučíme s dnešním vydáním hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale nezoufejte, budeme zpátky zase zítra úderem 18. a zase vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku v playlistu Hit Radia Train, taky Eva Farna nebo Morandi. Rozhodně bude co poslouchat. Tak užívejte čtvrteční večer.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, asi takovej.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšel.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.